0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Hity, které miluji.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vedle tebe usínám a jako první ráno vidím tvý kruhy pod očima.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladne, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Čas. Rádio Čas.

Čtete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas.

čas. Tak když spolu spíš,

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast

0: 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Radio.

0: Tam ty nářky na konci mi připomínají stav některých z nás během tropického víkendu, ale to všechno ještě proberem. Nicméně obracíme stránku v kalendáři a máme tady pondělí s Lenčou a Radimem na Radiu Čas.
1: Krásné ráno, přesné datum 22.6. je přesný čas 5.56. Jaké budou teploty, to jsem se ani nedívala, protože ono to tak nějak jako bude celý týden okolo té 30.
0: Tak nějak to léto prostě. Tak no, nějak přesně, to léto. Tak, jo, a my to cítíme. Honza Gavelčík, čerstvé zprávy, se trošku protáhneme a za chvíli jsme zpátky u vás. Dobré ráno, Moravo.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
4: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
3: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: S komplikacemi teď musíme počítat na Novojčínsku. Mezi Bravanticemi a Klimkovicemi boural autobus. Na místě zasahuje policie, ta taky řídí dopravu, jezdí se Kyvadlově. A problémy jsou taky ve Vsetíně. Na křižovatce ulic Generála Klapálka a Jasenické tady bourala dvě osobní auta.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Vláda chce ve školách definitivně zakázat mobily. Železniční trať z Otrokovic do Zlína čeká velká rekonstrukce. Volejbalisté navzdory výhře do semifinále Evropské ligy nepostoupí. Dobré pondělní ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Mobily na školách budou zakázané. Ani o přestávkách je podle televize LTV Plus nebudou moct využívat žáci v mateřinkách, základních školách i na nižších stupních víceletých gymnázií. Nový návrh zákona by měl platit od září příštího roku.
7: Morava aktuálně.
6: Opavané mají o budoucnosti města jasno. Přejí si vybudovat psí park a sportovně relaxační zónu ve Vlaštovičkách. Rozhodli o tom hlasováním v letošním ročníku rozpočtu Nápady pro Opavu. Město na to dá 0,5 milionu korun. Doprava ve Zlíně a jeho okolí projde v nejbližších letech zásadní proměnou. Správa železnic chystá modernizaci trati z Otrokovic do Zlína. Klíčovou součástí bude taky výstavba tzv. Prštenské příčky. Více nám k tomu řekl mluvčí města Tomáš Melce.
8: Cílem je vytvořit nový dopravní koridor, který odvede transitní dopravu z přetíženého centra města směrem na jižní svahy. Nová silnice na pravém břehu Dřevnice nahradí stávající komunikaci ve špatném technickém stavu.
6: Celý projekt by měl být hotový v závěru roku 2030.
7: Čas, sport.
6: Čeští volejbalisté porazili na závěr Evropské ligy Gruzii 3-0. V šestém utkání si v Tbilisi připsali páté vítězství. Naději na postup do semifinále jim vzala hladká výhra Estonska nad Černou horou, po které Češi klesli mimo postupové příčky. Taky dneska se můžeme těšit na oblohu plnou sluníčka. Nebe by po celý den mělo být skoro jasné až polojasné, místy oblačné. Nejvyšší teploty se mají pohybovat kolem 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 6. hodině začíná pondělní Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.

0: Vítejte.
1: Tak včera oficiálně jsme přivítali léto, tady to astronomické, i když v teplotách už pár dní předtím. Dneska je 22. června, jste s rádiem Čas a jasně, že popřejeme i k svátku.
2: Tak dneska je v kalendáři žena a je to žena, která hrála jednu z takových jako nejzábavnějších postav ve filmu Nuda v Brně. Taky tančila ve Stardance.
1: Pečko?
2: Aha.
1: Pavla.
2: Ano.
1: Pavla.
2: Ano.
1: A to mě moc zajímá, nebo nezajímá, ale vlastně pokud se nepletu, moje sestřenka je Pavlínka a já pokud se nepletu, tak Pavlíny mají zase jindy, takže Pavla dneska.
2: Já si myslím taky, že to je jindy, protože dneska je jenom Pavla.
1: Dobře, výborně. Tak jo, krásné jméno máte, paní slečny, dívky, ať vám 5 nebo 50 a vám ostatním i ty, které milujete, no a naše dvojka, Lenča Líšková.
2: A Radim Sebeslav Bednář.
1: Hezký nový den.

0: Fajn. Tak doufáme, že nejenom v písničkách, ale taky v tom, co k vám budeme promlouvat, troška toho leta a letní pohody s Lenčou a Radimem na Radiu Čas.
1: A taky hodně let, to už je nám dohromady dost.
0: Dost, pocitově v pondělí ještě o tak 20-30 víc.
1: Tak možná o 50.
0: Dobře, já jsem se to snažil upravit, ano, cítím se na 108, ve studiu Rádia Čas je už teď asi 36 stupňů.
1: Ale jsme rádi, že jsme tu s vámi.
0: No a navíc to přizdobíme, teď už zkusím přidávat i háčky a čárky, i megalétem, i dneska o velmi, velmi, velmi krásnou cenu a samozřejmě s Lenčou a Radimem budeme skládat tajnou větu, abyste vůbec mohli kolegům odpoledne říct tu tajnou větu.
1: A neprášíme rovnou, o co hrajeme dneska?
0: Mm-hmm.
1: Tak mohli bychom, ne?
0: A mimochodem, klidně mi to opraš, protože jsi mi to říkala asi 5 minut zpátky a mám výmaz.
1: A nevíš nic, že?
0: Aha,
1: Je to tady kousek.
0: Ta největší, taková ta velká? Je tam i voda u toho, ne?
1: No já myslím, že ne.
0: Ne, takže dobře, ne. Hlučínská to
1: ne,
0: není.
1: Ne, ne.
0: Mám fakt výmaz a my jsme se o tom bavili, že jo,
1: před zprávama. Bezký nebeský den.
0: Lysohorský výstup?
1: Dobře, tak jo, Ladná čeladná, prosím vás.
0: Plně, ani nevím, že jsi mi říkal Lednou čeladnou.
1: Je to Ladná čeladná.
0: Kdo letos v rámci jako tého třeba hudební osádky?
1: Jana Kiršner, Aneta Langerová, I Love You Honey Bunny, to vlastně ani neznám, Pavel Čadek, Kateřina Marie Tichá, Mucha, Olympik, takže zase nabušený program od 31. července do 1. srpna.
0: A pokud se nepletu, Ladná čeladná je takový ten typ festivalů oblíbených v poslední době, je toho rodinného typu, to znamená, i s rodinkou můžete vyrazit a udělat si to hezké. Předpokládám, že v krásném letním počasí taky a vůbec
1: tak to areálu. Určitě. No. Nemělo by se ochlazovat, takže si myslím, že vám počasí klidně i za měsíc vyjde.
0: Dobře. Tak tolik dlouhodobá předpověď od Lenči, která mě nepotěšila. V každém případě skvělá muzika připravená. Za chvíli mám pro tebe úplně mikro kvíz, ale
1: dobře,
0: opravdu mikro jednu otázku jenom.
1: Těším se.
0: 6:06 a ještě jednou všem Pavlám hezký svátek.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Tak to byl letní song s velkým L. Miraj, Jahoda a další hity, které milujete na Rádiu Čas. Víš co, Leni, klidně začni.
2: Klidně mám začít?
1: Klidně začni, jo, jo, já budu oddalovat tu malou mikrootázku. Ty si říkáš, že pro mě máš taky něco malého
2: a podobně. Jenom mě to tak pobavilo, že v pondělí ráno člověk zapne internet a podívala jsem se na náš oblíbený server, ze kterého právě zajímavosti čerpáme a jenom čtu ty nadpisy. Já jsem ještě nečetla ty články, ale čtu ty nadpisy a vlastně mě to moc jako pobavilo jenom to přečíst po sobě, jo. Řidička prorazila stěnu plovárny a zřítila se s autem do bazénu, kde se koupali lidé, zachytila to kamera. Hasiči u Boskovic zápasili s agresivním pštrosem a hvězdou baletního představení se stal zrzavý kocour, křísil mrtvého Romea.
1: Takže prosím vás, ještě jednou, dneska není 1.4., dneska je 22.6., ale jako pozor, když to cinkne, tak to cinkne, že jo, a člověk si to chce přečíst.
2: Ale to jsou jenom nadpisy a já si říkám, to byl ale divoký víkend.
1: A nebyl, byl šílené, ale to je všechno z toho počasí, jako lidi blbnou prostě, no, co si budem.
2: Já myslím, že to je taková souhra, že prostě tak jako se to tam háže, ty články.
1: Tak to všechno po jedné proberem, ale to by bylo moc krátké, tak já ti to dám. Já jsem měl takový mikrokvíz, tak no. Po víkendu. Dozvěděl jsem se jednu novou věc, protože má takový krásný český název, tak mi řekni, co to je, jo. Já už teda jako, no, příprava na dnešní víš, nevíš, které mám taky. Vejcovec.
2: To bude nějaké zvíře.
1: Je to buď to mořský tvor, je to rostlina s netradičními plody. Je to houba anebo minerál?
2: Tak já myslím, že je to zvíře.
1: Se nechce tudut, se nechce pouštět zvuky.
2: Tak je to rostlina.
1: Jo, přesně tak. No. Jo. Její plody opravdu připomínají jakoby jako vejce, vajíčko, vajco, jak se říká po našemu. Dokonce umělou, jak se to říká, umělou napodobeninu máme ve studiu Rádia Čas. Tohle je vejcovec, to, co je za námi.
2: Ty si děláš stranu, ty jsi mi přinesl vajíčko zase.
1: Nevím, a já nevím, jako jestli by dělali to, ale ne, on má fakt jako netradiční plody a co? Mimochodem, já ti potom k tomu něco musím říct, nebo rovnou, protože už
2: mám
1: jsme dlouho...
2: Mám tady vajíčko s překvapením.
1: Ano, neměli jsme dlouho tu tradici, neměli tvrdé, jestli mi rozumíš, jo?
2: Ano.
1: Pak měli ještě jedno, ale tam jsem věděl, že budou autíčka, tak do toho jsem nešel. Takže jsem ti vzal takzvané to nedělící, my jsme se o tom bavili, protože o tohle se nemůžeš podělit, protože je v něm ta slavná pomazánka.
2: Ale to je zajímavé.
1: Ale důležité je hlavně, co tam bude za postavičku, že jo?
2: Minecraft. To je...
1: Ale
2: víš, co je Minecraft?
1: No já vím právě, já prostě něco musím vzít.
2: Ne, já jsem ráda,
1: jo?
2: To je super.
1: No, takže...
2: Já mám pocit, že Minecraft je nějaká počítačová hra.
1: No tak já doufám, že tam může být nějaká postavička, tak dáme odhalení za chvíli.
2: Počkej, to je čokoláda.
1: Počkej, tak pojď odbalovat.
2: Já odbaluju, ale já jsem teďka, jsem to odbalila a tam byla na té straně čokoláda. Tak já musím druhou stranu. Oho, to nevypadá jako postavička, to vypadá jako... Jo, co to je?
1: Počkej, tak teď musíme udělat ten teasing. Co Lenča viděla ve vajíčku, tak o tom už za chvíli na Rádiu Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Skvělá muzika, ráno plné překvapení, konec konců my vám taky nadělujeme v rámci megaléta, nebojte se, bude i Skřítek a jeho poklady a krásné částky na začátku týdne. No a my teď s Lenčou řešíme velké hnědé cosi, které jsem jí zprostředkoval v naší oblíbené nepravidelné tradici, což je vajíčko s překvapením. Tentokrát jsem ale opravdu z logistických důvodů zvolil vajíčko, kde je taková ta lískořišková pomazánka či co,
1: ano.
0: Protože žádná jiná nebyla a nechtěl jsem brát vajíčko s autíčkem. Jo.
1: To za prvé a za druhé, myslím si, že v těch vedrech se tohle líp přenáší. Víš, kdybys to hodil do tašky, tak nevím, v jakém stavu by to potom bylo. No ale v tom vajíčku teda byla postavička z hry zřejmě Minecraft, která vypadá jak kostička nebo jak palety na sobě naskládané, je to taková jako neidentifikovatelná.
0: Když jsem zadal ve vyhledávači Minecraft, ale než jenom hnědá postava, tak mi vyjela nějaká postava pandy, jo, ale to není ono určitě, jo.
1: No to má, jak kdyby to mělo 6 očiček, no já nevím, co to je.
0: Že,
1: Ale pak jsme zjistili, ono jako samo o sobě to moc nefungovalo, jo?
0: Mimochodem z těch obrázků, které jsem viděl v doprovodných, je takový jako nejméně nápadný nebo výrazný.
1: Ano, jako samo o sobě to úplně nefungovalo. Každopádně my jsme zjistili, že je to přívěšek nebo taková ta ozdoba na tušku. A když to nasadíte na tušku, tak už to tak trošku jako má význam, má to smysl v tom životě.
0: Ano, je to prostě ozdoba na vaši tušku.
1: jako trošku jsme tomu dali ten význam toho, proč to mělo vzniknout.
0: Ano, tak teď se koukám, akorát nevím, co je co a nechce se mi to googlit, že teda hrdinové jsou Steve a Alex, to bude ten chlapeček a holčička.
1: Ano.
0: Potom jsou to nepřátelé, to vypadá, no počkej, dobře, to jsou nějaká jména, a zvířata, ocelot, liška, vlk, kočka, netopír, to nebude ani jedno,
1: ne,
0: že?
1: Ne, ne, to vypadá počkej. Jako, jak kdyby to vypadlo z nějaké roubenky kus, nebo něco.
0: Ještě jednou z koše.
1: No.
0: Aha, tak a teď mi jenom říkají, víš co, já ti přečtu jenom aspoň ta zvířátka. Já jsem to roztrhl ještě.
1: Zvířátka.
0: Tady ještě půlka. Aha. Vidíš tam ocelot, liška, vlk, kočka, netopír?
1: Já, ty jsi to asi roztrhl hodně, protože já nevidím vůbec nic.
0: Na druhé straně ještě máš přece.
1: Jo, tady, aha, už to mám. No, tak povídej.
0: Ocelot, to ne, liška, vlk, kočka, netopír. Nic takového,
1: ne,
0: že?
1: Vůbec.
0: No a ti nepřátelé, tak to bude jeden z těch nepřátel. Pavouk to není, ne. Wither kostlivec to nemůže být, Shulker Blaze to může být, Enderman možná. No, tak to jsem si teda pomohl. No. Ale tak jako člověk se učí nové věci, protože moje jediné setkání s Minecraftem, když jsem slyšel o slavné virální písni na YouTube před mnoha a mnoha lety, já miluju Minecraft, Míša a jeho blbosti, nebo jak si říkal chlapec.
1: Ale no. Víš co je zajímavé?
0: No.
1: A Minecraft je jako v současné době, nebo to bylo?
0: Já myslím, že jako má pořád přesah, jako že pořád ještě ho některé baví. No.
1: Že to vypadá jak takové ty počítačové hry, co se hrály za nás, ještě na televizi.
0: No, ale tak
1: jako, ta grafika.
0: Chápeš, že by nedělali edici, leda, že bych ti přinesl 30 let staré vajíčko, ale to nehrozí, no.
1: No tak počkej, já se pojďme.
0: Ne, opravdu ne, nehrozí, ano. To ani už nemůžu ani.
1: I tak děkuji, jakmile jsme to dali na propisku, tak jsem si říkala, ano, je to paráda.
0: Já zkusím jenom toho Endermana, jak vypadá, a potom už toho nechám, protože Enderman.
1: Samozřejmě fotodokumentaci budete mít taky na televizi Relax, ano. Kde nás můžete vidět mezi 6 a 8 raní, anebo taky v sobotu, v neděli ráno a
0: případně dopoledne, kdybyste
1: hodinách.
0: Toho měli málo, takže tak. No a aby toho bylo jako komplet celý balíček, tak to máte i s Milanem, je 6:19, jaké bude pondělí.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
0: Ano, je to pondělí s překvapením.
1: Hlavně, že máme Endermana a nemáme Milana, že?
0: No, a to bylo tím, že se Milana to, jak když ho jako špatně uvedu nebo málo, neudělám takové ty fanfáry, tak on se prostě neozve, no.
1: Jo, a on hlavně je uražený, že nedostal na propisku tady...
0: Buď to Blaze Enderman to taky
1: kostíka.
0: Není.
1: Kostíka.
0: Jo, ale dívej se, když je ta celá sada pohromadě a máš to i s obrázkama.
1: Kostkáčka.
0: No. Ten, co jsem ti jako dal, tak je vlastně nejméně nápadný, no. Je takový jako opravdu velké hnědého, no, s očičkama, no.
1: Tak asi tak, no. Takže krásný úvod k Milanovi, který nám řekne, ne jak to vypadá ve vajíčku s překvapením, ale ve hvězdách.
3: Pondělí bude bez znamení rozjitřených emocí. Čeká nás den plný zvratů, od hádek a rozporů až po usmířování a emotivní vyjasňování. Dít se toho tedy bude hodně a nudit se rozhodně nebudeme. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou mít tendenci bojovat se všemi a se vším. Raci budou své emoce prožívat obzvláště vyhroceně a štíři by si měli dávat pozor na přecitlivělost v milostném životě. Blíženci prožijí hluboké pocity štěstí a harmonie. Váhy zaznamenají úspěch v kariéře a u střelců se projeví velký elán a magnetické charisma. Vodnáři mohou očekávat příjemné přilepšení do rozpočtu, naopak býci narazí na komunikační šum a flásce. Lvi budou mít chuť na hravé flirtování, kozorozi vsadí na svou vytrvalost a u panen i ryb bude pokračovat fáze klidu a setrvalého stavu. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na rádiu Čas.
1: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
2: Hity, které milujete.
3: Rádio Čas.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
6: To se ještě domluvíme.
1: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
7: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
1: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
7: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregion.
8: Takže děti chtějí vodu, ty sport a já trochu klidu. To máme složité.
7: Vlastně ne. Hlučínské jezero. Autokemp, koupání, sport, občerstvení i cyklostezka až k Polskému jezeru. Vše na jednom místě. Info, rezervace a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
9: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
10: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
9: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
11: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
12: Já zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
11: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
13: Lenča Radim, Rádio Čas, je dobré uzavřít jako jednu tématiku, protože jsme tomu věnovali asi 10 minut. Dáreček pro Lenču, tak už vím, co si dostala.
14: No, co to je?
13: Je to Magma Cube. Je to nepřátelský tvor, který v podstatě, je to magmatická kostka, a to žluté, to nejsou očička, ale to je nějaký magma krém, lávový krém a podobně.
14: Aha.
13: A je to jeden z nepřátel teda.
14: Takže
13: no.
14: Ty jsi mi dal nepřátelského kostíka.
13: Ano, dal, no.
14: Tak děkuju.
13: A mimochodem, jako moc jsme se neshodli, protože jako v oficiální verzi asi má jinou barvu, takže jsem musel dát přes to vajíčko, strašně složité to bylo. Ale ulevilo se mi, jako, že vím, co jsem ti dal. Ale no, zlatý,
14: tak,
13: no.
14: Tak teďka, když vím, co se mi dal, tak mě se moc neulevilo, ale dobrá.
13: Nicméně, no. Jako kdyby nám spadl, protože tobě padají hodně tady ty postavičky, tak já mám pocit, tam spadla nějaká kostka, vyhodili by to. Víš, jakože nebudu myslet, že to je postavička, no.
14: Nevadí, ale tak jako zase rozšířili jsme si obzory a víme.
13: Mimochodem, hity, které milujete, a stejně jak to bývá na podzim, tak i teď na začátku léta a prázdnin hudební žně, tak něco, co ti cinklo o víkendu, Lení?
14: No, o víkendu jsem právě našla novou píseň od Vesny a Bena Kristova. Což je spojení, které jsem tak jako nečekala.
13: Tak malá esence toho.

0: Takže tak.
1: Takže tak, jinak tahle píseň, já se tě brát nebudu, tak vznikla během Prague International Songwriting Campu, který právě Patricie Kaňok každoročně organizuje a propojuje v něm české i zahraniční autory a takhle propojila všechno dohromady, vznikl song Já se tě brát nebudu s Benem Kristovem.
0: Tak já doufám, že Patricie je vlastně už v pořádku, protože teď v několik akcí se celá vesna omlouvala, protože takzvaně padla za vlast, vypadá to, že v plné síle, no a další spolupráce je na světě. Vlastně ty poslední roky hodně fandí spolupráce
1: ano,
0: všeho
1: ano,
0: toho,
1: ano.
0: Že jo? Featuring a podobně.
1: Ano, krásně i vizuálně je ten klip. Trošku v komentářích na internetu se objevuje, že to připomíná slavný Čechomor a jak se jmenuje ta písnička? Proměny.
0: Darmo se ty trápíš, můj milý synečku. Mi to připomnělo pár písniček, kromě tedy Vesny, což dává logiku, tak taky pár písniček z Eurovize, když jsou tam takové ty jakoby etnoprvky a podobně. No nicméně, tak uvidíme, jestli uvidíme.
1: No spíš, jestli uslyšíme.
0: No to je zkrátka, jako jestli to bude v takzvaných trendech. A jestli,
1: jak se chytne.
0: No vlastně, jak se v dnešní době pozná hit? Jenom podle toho, kolik to má jako sledování a lajků?
1: Tak
0: co?
1: Sledování a přehrání na Spotify.
0: No.
1: Takže držíme pěsti tady nové písně od

0: No přiznám se, dneska se nechám překvapit na Rádiu Čas, mimochodem ještě jednou hezký nový den s Lenčou a Radimem, protože když vzpomínáme na dětské hlášky, na takové ty vtipné věci, které řeknou naše děti, tak je toho spousta. Ale kdybychom to obrátili, protože řada z nás, když vyrůstala, tak slyšela od rodičů takové ty, jediné, co se mi vybavuje, ne od našich, ale tak všeobecně globálně se říkalo, Tonda, vždyť Tonda to, aha, takže kdyby Tonda chtěl, ať skočíš z okna, tak to uděláš, jo, tak to jediné se pamatuju.
1: Jo, klasika.
0: Ale prostě takové ty slavné věty rodičů, které nás provázely a které vám třeba zůstaly v hlavě až do dospělosti.
1: Na to se vás dneska ptáme, no a Facebook už krásně ožil. Monča píše, počkej, až budeš mít svoje děti, připomenu ti to. To je pravda. Jirenka měla asi hodně vtipné rodiče, ti říkali, přivedla jsem tě na svět, proč asi, abys chodil s košem?
0: Někteří už takhle tuší dopředu, koukám, že posluchačka Eva, která si to vždycky přečte online, tak potom využije WhatsApp, rádia Čas, tak schválně, jako jestli v audiosprávě bude právě toto.
2: Ahoj, tak hláška mých rodičů, nebo tedy mojí mamky, která mi tak nějak utkvěla v hlavě, tak byla vždycky, dostat ode mě facku můžeš i v 30, ve 40, v 50. Nezapomeň, že já můžu. A nebo třeba od toho stolu neodejdeš, dokud to všechno nesníš. Ahoj.
1: No, v dnešní době tyto hlášky už jsou tak trošku na kriminál. Já jsem si teď vzpomněla na všechny ty knížky a všechny ty poučky. Děti jsou taky lidi, anebo nevýchova a podobně. A myslím teda, Evičko, že no... Dneska už by to neprošlo, tak asi. Martina píše na Facebooku, vem si košilku, bude ti táhnout na záda, klasika. A Blanka, učíš se pro sebe,
0: pro sebe,
1: ne
0: jo.
1: Pro nás.
0: A nedej bože, když to člověk, jako pokud byl odvážnější, tak řekl, jako když rodiče měli nějaké námitky, ale vždyť se učím pro sebe, tak to
1: přesně,
0: potom byl se ke zmazec.
1: Přesně.
0: Takže jen taková jako esence toho, o čem to bude, prostě hlášky, výchovné hlášky rodičů, ať už je to 5 nebo třeba 100 roku zpátky, je to jedno, nejenom Facebook, ale taky WhatsApp číslo.
1: 7766 12 800.
0: A děkujeme. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Tak co nás čeká nemine s Lenčou Radimem na Rádiu Čas, za chvíli se mimo jiné dozvíte první skládanku v rámci tajemné věty, protože hrajeme megaléto a dneska 22. června rozhodně nepřijdete o první slovíčko do hry. Nicméně letem si tím internetem, Lení, co nového ve tvém světě, co je nového?
1: No, já už jsem tady četla nadpisy těch článků, co se všechno dělo a událo o víkendu, no a podíváme se na řidičku, která skončila autem v bazénu. Ano. To si teda nedokážu představit, že si plavu, že počítám si ty dálky a najednou vedle mě zaparkuje auto.
0: Počkej, mimochodem, byl to nějaký veřejný bazén nebo nějaký privátní někde
1: ne,
0: u baráku?
1: Ne, veřejný, odehrálo se to nedávno v jeho korejském městě Hanam.
0: Jižní Korea, aha.
1: No a dáma si zřejmě spletla pedály, prorazila stěnu toho bazénu a vjela do toho bazénu a zrovna tam plavalo 10 lidí. Takže opravdu jeli prsa a najednou pum a auto.
0: To znamená, zezlobilo autíčko, ne ženský nebo jako řidičský úsudek, jo?
1: No ne, zřejmě ona si spletla pedály. Že asi místo brzdy šlápla na plyn. Ale co mě v tom článku pobavilo úplně nejvíc, tak podle deníku The Sun je ta řidička členkou místního plaveckého klubu.
0: Mhm. Má to ten bonus, že ona by se přitom neutopila, jo?
1: Takže ona v podstatě si tak nějak dojela až přímo do bazénu.
0: Nicméně být to v České republice a být ta žena muž, tak se jmenuje Radim Sobislav Bednář.
1: No,
0: to
1: no.
0: Hlásím dopředu, protože jako ty pedály. Vy máte co? Pořád jako nějaké vlevo, vpravo, něco je, nějaká ta vaše spojka a plyn, nebo co tam
1: co
0: je
1: myslíš,
0: vlastně?
1: Jako co je pro nás?
0: Co jsou ty vaše pedály v těch autech, jako vás, řidičů?
1: Jo, spojka, brzda, plyn.
0: Tři máte?
1: No.
0: Tak to už vůbec
1: ale
0: nebudu dělat
1: jsem se o víkendu dověděla jednu věc, jo.
0: No.
1: Nevím, jestli je to teda pravda, ale z toho jsem byla úplně, že to jsem nemohla tomu věřit. Ale to ti řeknu za chvilku.
0: A mimochodem ten, a když je automat, tak to nejsou pedály, že?
1: Ne. No tak máš jeden. To máš jak autíčko na autodromu.
0: A to auto už prostě ví, co má dělat, jo?
1: No tak když šlap, to je jenom plyn máš. A jedeš.
0: Aha. To mi vysvětlíš taky bokem.
1: No to tě, ne, to ti vysvětlím už za chvilku. Každopádně teda pokud někam jedete, tak dávejte pozor, no.

0: Do světa prostřednictvím Rádia Čas neposíláme jenom muziku, ale taky poselství. Když něco víme, tak to pošleme dál. Tak kdybyste náhodou měli nějaké jakoby nesrovnalosti ve svém řízení nebo znalostech o řízení, tak vám teď Lenča rozšíří obzory.
1: Já jsem zjistila totiž o víkendu, že už jsem stará. Jo.
0: Takže
1: mně se líbila ta pauza, jako v rádě neviděla, jak to komentovat.
0: Ty jsi mileniálka ještě, ne?
1: Jsem.
0: Ty jsi mileniálka, tak jak se projevuje mileniálka za volantem teda?
1: No, my jsme tady měli před chviličkou tu epizodu s paní, která vjela autem až přímo do bazénu.
0: Spletla si pedály.
1: A já zrovna o víkendu jsem se dověděla informaci, že si můžeš udělat řidičák, když si ho děláš, jenom na automat. To znamená, že si děláš celou tu autoškolu, ale umíš řídit jenom automat.
0: To je ten typ auta, na který jsem se ptal, jo? Ty říkáš, že tam jenom jedna páka, jo?
1: Tam jenom jedna páka a jeden pedál. Je to jak autíčko na autodromu. Mm-hmm. Prostě to zapneš a ono to jede.
0: Jaké to má výhody?
1: Tak jako počkej, pedál, tak ještě to má brzdu, že? To je jasné, ale jako...
0: No, mi to jasné není, musíš vysvětlat všechno, jako by bylo pět
1: tak
0: a podobně.
1: Brzdu to musí mít, ale že to nemá spojku, neřadíš vlastně v podstatě.
0: A už je jich dost na trhu?
1: No to nevím, asi jo. Mm-hmm. Ale zajímavé teda je, že si můžeš, a já to jsem fakt nevěděla, opravdu ne, že opravdu si můžeš zaplatit celou autoškolu, všechno to absolvovat jenom na automat. Mm-hmm. Potom ale nemůžeš řídit ten manuál, že jo? Mm-hmm. Takže já jsem říkala, proč by to někdo dělal, tak když už si dělám celou autoškolu, tak si to dám na manuál a můžu řídit všechno. Já můžu řídit automat, že jo? Chápeš?
0: Vy klasičtí řidiči, když to máte, tak aha, to máte Ačko, jo, se tomu říká.
1: Bčko, Bčko, skupina B.
0: Tak co je Ačko? Já jsem myslel, že auto je první, ne?
1: Jako A jako auto.
0: Kdo má auto?
1: Ačko je podle mě, to jsou ty skútry, ne?
0: Aha, dobře. No, a nevíš, jaké písmenko má teda jenom ten automat, nebo...
1: Ne, to má kód, to máš normálně skupinu B.
0: To znamená takhle, kdyby náhodou jsi prostě vypůjčila v nějaké nouzi třeba, jakoby, já nevím, od příbuzného a jela tím manuálem.
1: Nemůžeš.
0: Tak policisté to podle toho kódu poznají.
1: Ano,
0: jako,
1: tam
0: nemůžeš,
1: je kód 78 a tam je, to je jasně jako dané, že můžeš jenom automat.
0: Jo, ale to jsem říkala, jako jestli to snadno přehlednutelné,
1: nebo ne. A já jsem byla úplně k výříkovej vědění, protože fakt jsem to nevěděla. A říkala jsem si, no jo, ale tak jako proč bych platila takovou částku a pak mohla řídit jenom jednu tu věc.
0: A cena je stejná, jo?
1: Jo?
0: Taky takové ty pálky,
1: jo?
0: Jako jsou teď
1: ale
0: dnešní době.
1: Ale nesmíš prostě řídit ten manuál. Mm-hmm. A teď si představ, že se něco stane, budeš někde, že? Budeš muset někoho odvést a on bude mít jenom manuál a ty řekneš, no jo, no tak pardon.
0: Tu.
1: No.
0: Ale jenom řidičák na elektrický vůz ne, to už zase jako nějaká ta kategorie, jako buď to manuál nebo klasický, že jo?
1: No to je jedno, jestli to elektrika, nafta nebo benzín.
0: To už je pohon zase, to je něco jiného, jo?
1: Jo, jaký to je jedno.
0: No,
1: buď máš pedály a šaltrpáku, a nebo máš jenom pedály a taky vlastně šaltrpáku.
0: A čím vy to dneska poháníte? Někdo nějakým tím dieslem, někdo benzínem a někdo teda elektrikou, říkám to. A ještě to nějaké CRP? Ne, to je zánětlivost těle, počkej. CGM?
1: LPG, myslíš?
0: Ten slačený plyn. Takže čtyři druhy pohánění, říkám to správně?
1: No, tak máš benzín, naftu,
0: elektřina. Ten diesel, to je nafta, jo?
1: Jo.
0: Už nevím prostě.
1: To je nafta. No, takže já jsem byla úplně překvapená a říkám, já už tomuto světu vůbec nerozumím.
0: A schválně, hoďte nám jenom tak jako rychlo echo, kdo z vás to věděl nebo ne, pokud posloucháte.
1: A nebo jestli si někdo děláte fakt jenom na automat. Mm-hmm. Protože moje maminka říkala, že její kolegyně v práci právě dělají jenom na automat, že nechtějí řadit. A jo, už někdo se do mě, už dostávám bídu?
0: No spíš jako, já nevím, protože já nevím, já to nemůžu vyvrátit, já tě
1: poslouchám. Já jsem věděla, že dostávám bídu.
0: Tvoje jméno v kyně lení automat má dva pedály, plyn a brzdu, jo?
1: No to jsem říkala, ano.
0: Vzkaz. Dva pedály, plyn a brzdu.
1: To jsem říkala.
0: Všechny hybridy a elektrické auta jsou automaty. Pavel, neměli jsme se k tomu vůbec vrátit a podobně. Pak už tam máme, jo, počkej, automat má... Dva pedály, brzdu a plyn a pak šaltpáku se třema polohama dopředu, dozadu a parkování. Tak.
1: No dobře, ale to není šaltrpáka, přátelé. To je
0: to
1: prostě,
0: jedno, já vůbec nevím, já to jenom čtu.
1: Jako
0: nevím,
1: je to šaltrpáka, ale když to zapnete a to prostě jede. To je jako úplně co. A já jsem říkala, že to má dva pedály, brzdu a plyn. Nejdřív jenom plyn a pak brzdu.
0: Vůbec, já nevím, jako to jsou pro mě slova, prostě slovíčka.
1: No dobře, ale to je jedno, ale princip je...
0: Že jsi něco nevěděla.
1: Že jsem to nevěděla a že si můžeš udělat jenom na automat.
0: Na to jsme se ptali, na kolik mají pedálu, jo, podobně. Takže reagujte, no jestli jste třeba měli povědomí o tom, že ta možnost je.
1: No.
0: Hlavně, ať už jedete čímkoliv, dobrý dojezd do cíle i na startu nového týdne, je 22. června a Pavlám hezký svátek.
2: Vstávej z postele, Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno.

0: Já ti nevím, já mám pocit, že se zase dneska budeme opakovat, Lení.
1: Jo.
0: Mm-hmm. Že zase jako startujeme nebo odstartujeme větu, tajemnou větu Rádia Čas v rámci Megaléta slovíčkem, které jsme minulý týden říkali minimálně dvakrát, ale tak o to líp se to pamatuje, že jo?
1: Fakt myslíš, já si ho nepamatuju, že bychom ho dvakrát říkali. Ježišmarja, já mám pocit, že jsme ho nikdy neříkali.
0: Na úterý. Já se koukám
1: já
0: na
1: jsem
0: úterý.
1: Si říkala.
0: A já ještě... se koukám na úterý a to už jsem teda prozradil moc, tak ať vás nepletu, jo.
1: A ještě se dívám na ty věty a máme to tady ještě červeně zvýrazněné,
0: no právě,
1: abychom
0: ale,
1: to nedomotali.
0: Jo, ale to červené vlastně odmazalo to, takže já jsem se koukal na ty jako věty pod tím, jo. Takové hezké antré tak, jsem mělo připravené.
1: Jo, tak no. Já to raději řeknu první.
0: To řekni, no, ať se to dobře pamatuje.
1: Takže první slovo tajemné věty v Megalétě je denně.
0: Mm-hmm.
1: Denně.
0: To si zapamatujte, nebo pokud to posíláte dál svým příbuzným, kteří třeba teď nemůžou poslouchat, je to slovíčko denně. No a postupně i kolegáčci dopoledne a odpoledne budou přidávat, až bude z toho celá věta. A ta vám dneska může zprostředkovat jaký zážitek v rámci Megaléta.
1: Ladnou čeladnou. Mm-hmm. 31. července až 1. srpna na jednom pódiu Jana Kiršner, Aneta Langerová, Olympice, spousta aktivit pro děti, takže geniální akce.
0: Takže i v pondělí 22. června si s Rádiem Čas můžete hrát a to se ještě neozval skřítek. Pěkný den a my s dovolením poběžíme na kave.
2: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box. Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1. Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře.
3: A ty odcházíš s nulou.
2: Rozhodni se správně.
4: Skřítku v poklad Rádia Čas.
5: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
6: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
7: Stavebniny Dek přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz.
8: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
9: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei WatchFit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
12: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na Marka Ztraceného, Štěrkovnu Music Open, Brod 1995 a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Stavebniny Dek přináší megaakci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Stále jsou problémy na Novojčínsku v obci Bravantice. Na výjezdu na Klimkovice boural autobus, dopravu tady řídí policie. Zdržíme se taky v Havířově. Na hlavní třídě ve směru na Ostravu před kruhovým objezdem u nákupního centra tady bourala dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky ve Valašském Meziříčí v ulici Štěpánov. Nehoda dvou aut nás potrápí taky v Hranicích na Přerovsku, na Smetanově nábřeží, ve směru z centra na Černotín a nehoda dvou aut se řeší taky ve Vsetíně. Na křižovatce ulic Generála Klapálka a Jasenické.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Koncem týdne opět přijdou tropy. Ostrava uspořádala další ročník sportovních her. Fotbalisté se na mistrovství světa chystají na utkání proti Mexiku. Dobré pondělní ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Tropické počasí neustupuje, i když začátek týdne přinese mírné ochlazení a místy bouřky, před víkendem opět přijdou vedra. Na konci týdne můžou teploty znovu překračovat hranici až 35 stupňů. Ochladit se má až příští týden.
0: Morava aktuál.
5: Ostrava dlouhodobě podporuje sportování dětí a taky proto proběhl už 6. ročník ostravských sportovních her. Více nám k tomu řekla radní Andrea Hofmanová.
6: Vedle pravidelných soutěžních aktivit, jako je třeba florbal, volejbal a další sportovní hry, jsme si letos pro studenty připravili také různé výzvy. Studenti šplhali, chodili pěšky do školy, řešili crossfitové challenge anebo skákali přes švihadlo.
5: Letošního ročníku se zúčastnilo přes 20 tisíc dětí. Ve Zlíně se připravme na dopravní komplikace. Chystá se úprava křižovatky ulic Hradská a Osvoboditelů. Stavba potrvá do konce srpna. Jde o první část proměny okolí městských lázní.
0: Rádio Čas, sport.
5: Čeští fotbalisté na mistrovství světa pokračují v přípravě na závěrečný zápas skupiny proti Mexiku v tamní metropoli. Do tréninku se včera zapojil už celý tým. Utkání bude mít výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. Dnešek bude polojasný až oblačný, místy zatažený, čekají nás přeháňky, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 27 do 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 7. pokračuje pondělní Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas. S Radimem Sobislavem Bednářem a Lenkou Líškovou.
1: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
7: Dobré ráno, cituji malá zpráva z WhatsAppu. Moje mamka měla oblíbenou hlášku, kterou postupem času upravovala. Dokud ti není 15, 16, 17, 18, bydlíš pod mou střechou, jsem tvoje matka. Ano, dneska je to o slavných hláškách rodičů, takových těch výchovných, ať už to bylo, jak říkám, před rokem nebo 50 let zpátky.
8: No a já se dívám taky na náš Facebook Rádia Čas. Peťa píše, mě nezajímá, co měli s písemky ostatní. Mě zajímá, co jsi měla ty.
7: Jo, tak přesně o tom to je. Takže ať už výchovné, nebo takové ty jako v rámci špatných známek, a zkrátka bude o čem mluvit, a tak je co poslouchat, jo, protože vy můžete využít WhatsApp a taky nám nějakou tu zprávu namluvit na, v podobě audiosprávy na 7766 12 800.
8: No a my se na ty největší hlášky vašich rodičů hodně těšíme. Mimochodem, máš nějakou takovou, kterou si pamatuješ z dětství ty, jako od sebe z rodiny?
7: Myslím, že takové to učíš se pro sebe jsem slyšel, ale nevím, jak to měla ségra. My jsme měli jako, my jsme 9,5 od sebe a naši v rolích mladých rodičů byli jako takový jako víc asi přísnější na takové to, jak musíš chodit domů, jak táta pískala, má ségra letěla. U mě absolutně volná výchova. Tohle to jsem slyšel jednou nebo dvakrát, ale jako nikdy jsem to... Já jsem se tak jako učil nějak pro sebe, no, ale neučil. Nebo přesně řečeno, jsem se naučil špatně, ale já se neumím učit, jako něco biflovat do hlavy.
8: Ale rodičům to bylo jedno, evidentně.
7: Blbej výraz, ale něco takového. Jako, že dali mi tu důvěru, takhle.
8: Tak.
7: Takhle.
8: Tak to je, jako, to je vlastně pěkné.
7: Ségra by možná mohla vzpomínat jinak. No. Jo, ale
8: takže tak. Pokud ale máte nějaké hlášky, ne úplně důvěru, ale hlášky, tak nám je posílejte na WhatsApp a na Facebook, jak říkal Ráďa.
7: Jediné, co říkala máma, vždycky ty máš zase mušky, že?
8: Jo,
7: to není jakoby výchovná, ale je to taková, jakoby, kterou mám s ní spojenou. A to víš, co znamená?
8: Takže máš myšlenky.
7: Jo, přesně tak. A jo, taky to znáš, jo,
8: jasně,
7: přesně tak.
8: Jasně. My tomu říkáme bubáci.
7: No, tak u nás to bylo hodně aktuální téma, takže jako to dokázala poznat. No, takže prosím vás, pište, nahrávejte 706 Lenča Líšková.
8: Radim Sebeslav Bednář.
7: A dobré ráno, Moravo.

0: Ne, že by to byl úplně výjimečný stav, ale ku podivu všimli jsme si toho oba s Lenčou takhle v pondělí z rána, že dneska se nám jako linka rádia čas netrhne, až třeba na posluchače Honzu, který nám trošku mimo záznam zavolal jako v rámci dnešního tématu, tak jako pořád voláte a my nevíme proč, protože jsme nic nevyhlašovali, i když tušíme.
1: Tušíme, protože nás samozřejmě i dneska ráno čekají dvě kola z Křítkova pokladu. Máme nabitý box plný peněz a už se těšíme, že ho otevřeme. A já mám pocit, že vy se taky hodně těšíte a proto voláte.
0: Ano, mimochodem bude to hodně dajný týden a v ten pravý čas, jako až tam bude opravdu extrémně dobrá nálada, tak s Lenčou jako naznačíme, jo?
1: Já si myslím, že jo, protože to bude stát za to a tam ta odvaha bude potřeba veliká.
0: Jo, tak jen tak na okraj. Dneska prostě hrajte, na začátku týdne každá korunka dobrá. Telefonní číslo 776612800 a pořadí Lení?
1: Čtvrtý v pořadí, volejte právě teď.

0: To je nějaký ospalý skřítek dneska.
1: Přesně tak, typický pondělní ranní skřítek, ale prostě svůj poklad má a my ho budeme dobývat. Lenča Radim a na Lince Rádia Čas, kdo pak? Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Lenka.
0: Krásné ráno. Leni, jak se vstávalo, jak se dneska máte?
2: O, špatně se stávalo, ale mám se dobře, jo.
0: Tak to je dobrý, to já většinou to mám tak, že když se špatně, tak pak je taky špatně.
2: Tak já pak jedu na kole, takže se proberu pořádně a je to dobrý.
0: Jo, tak to je pravda, pohyb po ránu, to je to nejlepší.
1: Kde se nacházíte?
2: Opava.
1: A teď myslím jako na pracovišti, nebo...
2: Opava pracoviště, ano.
1: Opava pracoviště, no a máte nějaké spolukonzultanty, jako aby případně mohli poradit, jako jestli je dál nebo ne?
2: Ano.
1: Tak jo, tak to je naprosto na vás, hlavně si to říďte sami, jo? Otvíráme první boxík. Můžem?
2: Ano.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
2: Jdeme dál.
3: 200.
2: Jdeme dál.
3: 300.
2: Jdeme dál.
3: 400.
2: Jdeme dál.
3: 500.
2: Jdeme dál.
3: 600.
2: Tak ještě jednou.
3: 700.
1: No počkat, a kolegyně nic teď? Před chvilkou šuškali jako... Víte co, víte, když šuškali, když jste nevěděla, jak se jmenujete? Protože jsme se už dopředu zapisovali, kdyby to vyšlo, ať vás nezdržujem. Takže co říkají teď? Máme 700 korun.
2: Co říkáte? Tak dáme ještě jednou.
4: Já bych riskla ještě jednou.
1: Dobrá rada, je tam 800?
0: Paráda. Tak budeme kulatit nebo zůstaneme?
1: Holky, jste tam ještě?
2: Všichni krčí rameny, takže...
1: Jo, takhle najednou,
0: oni,
1: ano.
0: Oni vás v tom nechali.
1: Ne, tak jako je to dramatická chvilka. Víte co, my řekneme takhle, už teď máte od nás ale dárkový balíček od našeho partnera, ty Investony, jo, takže to tak jenom tak jako, ať víte, jako že můžete...
0: Neodcházíte po případě s prázdnou.
1: Takže co bude?
2: Tak jdeme do toho.
1: Do čeho?
2: No ještě jednou.
1: No fajn, dobře.
3: 900.
0: Je to tam.
2: A stačí.
1: Stačí, jo?
2: Ano.
1: Stačí před velkým zakulacením. Dobře, dobře, bereme za slovo. 900 je krásná částka.
0: Moc gratulujeme.
2: Moc děkuju.
0: Chcete vědět, kolik tam bylo maximálně?
2: Určitě.
3: 1000.
0: Už jo? Víš, by to nešlo, takže... Takže jste vlastně skončili tak nějak dobře, bych řekla.
1: Dobrá paráda. Intuice byla na druhé straně, jo?
2: Super, super. Výborný.
1: Tak jo, brzy se vám ozveme, všechno podstatné víme, krásný týden. Mimochodem máte klimu, máte čerstvý vzduch, nemáte vůbec okno, takže vám je to jedno, jste v suterénu, jak to máte?
2: Nemáme klimu, máme tady otevřené okna, když tak. Venku se dělá fasáda, takže nám tady všude poletuje prach, ale je to super.
1: No zní to jako úplně ideální pondělí, tak my vám k tomu budeme hrát a gratulace k výhře. Mějte se hezky.
2: Moc děkuju, mějte se krásně.
5: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Lení, prosím tě, připomeň ještě dnešní téma.
1: Jaké si pamatujete hlášky rodičů, výchovné hlášky?
0: Tohle je dnešní téma, jo? Protože WhatsApp pořád jakoby doznívá 30-40 minut poté naši debatu, nejdřív Lenčinu zajímavost, potom moje přiznání, že nemám řidičák, a normálně jsem se doptával na tisíc věcí, jakoby automoto, teď druhy aut, druhy pohonu, automaty, že jo, řadící páky a podobně. Takže ještě jedna dorazila, jo? Krásné ráno, malá technická, A je motorka, auto je B, což mi říkala, to je asi ne, to je pro mě asi vysvětlení. Dá se říct, že ty písmenka jsou seřazeny do jisté míry podle velikosti vozidla. Automat skutečně má pedály, brzda, plyn, manuální mají ještě spojku. Manuál má řadící páku, která určuje zpátečku, mimochodem už teď nevím, co čtu. Jo, rychlosti a neutrál a tak dál, ale nenaneste zlatí, jakože že prostě to tak s náma žijete. Dane, děkujeme moc, ono to bylo ještě delší.
1: Ale... Rádě tady dělá autoškolu v podstatě, takhle online, takhle v přímém přenosu.
0: A stejně pořád poznám auta jenom podle barvy, i kolegů a podobně.
1: No.
0: Já jsem, teď nevím, kdo to byl, ale někdo z kolegáčku se vždycky podělal z okna, říká, já nevím, přijela Eliška, Marek je tam a já, co? Ty to má všechno stejné zadky aut, jo? Nebo měli třeba stejné typ jako barvy aut a on prostě pozná, no vůbec
1: nechápu. A tak poznáš třeba, když někdo přijede s Teslou nebo tak, ne?
0: Ne, ne, jako v barvy. Ty máš a dokonce nemáš bílou?
1: Mám bílou.
0: No, tak vidíš, já poznám, že přijela Lenča, že jo, takže to je
1: ono. Ale bílou má spousta lidí tady.
0: Tady máme většinou takovou došedá, co si něco, takhle no, tak, no.
1: Takže děkujeme samozřejmě za osvětu. Já jsem se probudila do světa, kde je možné si udělat řidičák jenom na automat, a Ráďa se probudil do světa pedálů, šalterpák, couvání, řízení, odbočování a různých aut, která podle mě doteď ani nedokáže vyjmenovat.
0: A ještě jednou připomínám, tato kapitola je uzavřena. 7.24, nejvyšší čas na Milana. Jaké bude pondělí?
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí bude ve znamení rozjitřených emocí. Čeká nás den plný zvratů, od hádek a rozporů až po usmířování a emotivní vyjasňování. Dít se toho tedy bude hodně a nudit se rozhodně nebudeme. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou mít tendenci bojovat se všemi a se vším. Radci budou své emoce prožívat obzvláště vyhroceně a štíři by si měli dávat pozor na přecitlivělost v milostném životě. Blíženci prožijí hluboké pocity štěstí a harmonie. Váhy zaznamenají úspěch v kariéře a u střelců se projeví velký elán a magnetické charisma. Vodnáři mohou očekávat příjemné přilepšení do rozpočtu, naopak býci narazí na komunikační šum a flásce. Lby budou mít chuť na hravé flirtování, kozorozi vsadí na svou vytrvalost a u panen i ryb bude pokračovat fáze klidu a setrvalého stavu. Hvězdné pondělí. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
4: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
5: Hity, které milujete.
6: Rádio Čas.
7: Vítání slunce při Józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karvina.cz.
8: Přijďte si užít festival v ulicích v Ostravě Porubě. 26. a 27. června se na hlavní třídě a v okolních dvorech můžete těšit na hudbu mnoha žánrů, pouliční umění, dětský jarmark nebo workshopy. Prostě dva dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na Art and Life Ostrava.cz.
9: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. Ve středu 24. června od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
2: Dobré ráno, Moravo, na Rádiu Čas.

0: Hity, které milujete i 22. červnový den, hezké léto a hlavně ranní pohodu nejenom s Lenčou Raďmem, ale taky s naším kolegou Honzou Gavelčíkem. Ahoj Honzi.
1: Hezké ráno, přátelé.
2: Ahoj. Honzi, pamatuješ se na nějakou výchovnou hlášku od tvých rodičů, která ti zůstala v hlavě? Něco takového vtipného, jak jsme se tady bavili, že jo, to pochopíš, až budeš starší a podobně.
0: Dokud žiješ pod mou střechou.
2: Tak.
1: Přiznám se, že nevím, protože u nás to tak jakoby prostě nefrčelo, ani nefrčí nějaké výchovné hlášky. Vždycky jako to prostředí bylo takové jakože kamarádské a takové fajn.

0: ve vysílání. A maminka hned potom volala, že jo?
1: Ona podobně. Potom hnedka volala, proč jsi mi to neřekl, víš, jo. No, a nebo se bála, a nebo spíš ona jakoby volala až potom večera, tak nějak nenápadně zjišťovala, já jsem věděl, která by je.
2: No jasně, no jasně.
0: Tak doufám, že taky teď budete vědět, ale děcka, je to hravé, pojďme si to užít, přece jenom ta letní pohoda, tak nebudeme se trápit ve výš nevíš datem 22.6.
3: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
0: Úvodu se nebojte. V roce 1633 Galileo Galilei odvolává před inkvizičním soudem Koperníkovo učení, že se země točí kolem slunce. Kdo je autorem českého muzikálu Galileo?
2: Janek Ledecký.
0: Jsi tu tak, jo?
1: No tak jo.
0: Z astronomického oboru, když jsme teda ještě u toho, víte, která skupina nahrála pro změnu písničku Giordano Bruno?
2: Není to pražský výběr?
1: Giordano Bruno.
2: Ne, a to je pražský
1: výběr. Jakože česká skupina nebo zahraniční?
0: Teď nevím, jestli mám dát lehkou anebo univerzální jako nápovědu.
1: Zkus lehkou, zatím.
0: To je moc lehké, ale.
1: Mm-hmm.
2: Tak kde je univerzální?
0: Tak asi tu univerzální, tu zvukovou.
3: Protože zem se potáčí.
1: Ježíš, to znám.
2: To je Petr Janda.
0: Čili?
1: Je to Olympic. Petr Janda.
0: Přesně tak.
1: No jo.
0: Lehká by bylo mega koncert rádia
1: čas. A mě by zajímalo, jo, no tak vidíš, no. Mm-hmm.
0: Co by tě zajímalo?
1: No ta lehká, to si řekl.
0: No, megáč, jasný, že jo.
2: No jasně.
0: V roce 1976 byl zrušen v Kanadě trest smrti. Hlavní město Kanady už asi posté.
1: Toronto.
0: Pardon, mačkal jsem špatně.
1: Počkej, ne.
0: Ty jsi mi dávala taky, dokonce
2: dávala.
0: Před pár týdny, no.
2: No.
1: Tak možnosti nám dej.
0: Pokud se tak nepletu, říká se tak posečené trávě? Možná se pletu, jo, ten výraz, ale jakoby...
1: Jakože česky?
2: A první písmeno?
0: O.
2: Ne. O to?
0: No.
2: Otava.
1: Takhle.
2: A mě to napadlo a já jsem si říkala, že to je někde jinde.
0: Je to posečená tráva taky výraz, něco takového, buď to čerstvá tráva
2: něco
0: nebo
2: takového,
0: něco.
2: Takového, ale...
0: No dobře, a teď jenom hravé, děcka, které z těchto měst není kanadské, jo?
1: Mm-hmm.
0: Edmonton, Halifax, St. John, Belmont.
1: Já bych řekl Halifax.
2: Já taky, ale nevím proč.
0: Mimochodem, jedno z nich jsem teda vymyslel s pomocí umělé inteligence, ať je to opravdu hravé. A není to Halifax.
2: Je to Belmont.
0: Yes.
1: No.
0: V roce 1911 proběhla v Londýně korunovace Jiřího V. 1911. Které slavné osobnosti byl dědečkem?
2: To byl královny Alžběty?
1: Ano, jo.
0: Tak jest, přesně tak. Ta se potom narodila o 15 let později po této události. Dneska se slaví i den bez kalhotek, prostě taková jednodenní oslava chození na ostro pro
2: tak
0: dámy, který
2: neslavím,
0: to třeba
1: nevyhovuje.
0: V každém případě americký návrhář rakouského původu Rudy Gernreich se jmenoval. Gernreich, ať jsem úplně ne, ještě jednou, Gernreich, to je hezké na rozmluvení. Tak ten vymyslel v 70. letech novodobou verzi fenoménu třeba tanga, jo?
1: Ježiši,
0: nicméně, tenhle ten pán má na kontě i takzvané monokiny. A já se ptám, co to tehdy v době toho vzniku bylo?
2: Jednodílné plavky.
0: V jakém slova smyslu?
2: No takže nemáš vršek a spodek, ale máš jeden díl?
0: V době svého vzniku znamenali monokiny něco jiného, ale říkáš to správně.
2: Aha, tak to nevím teda.
1: No to já taky nevím, že já se o moru vůbec nezajímám.
0: Ten význam se potom prý změnil právě na tohleto.
2: No.
0: Takže byly to buď to plavky nahoře bez.
2: Ne, to ne.
0: Plavky dole bez.
2: To taky ne.
0: Nebo
2: taky
0: jednorázové ne. Plavky.
1: Tak to taky asi byl pozná, proč jednorázové plavky.
0: A já vám prozradím, že v 90. jak bylo takové všechno také odvážnější, tak v televizi běžela, a dodnes si pamatuju tu vítězku, Miss Monokiny.
2: Tak to bylo nahoře bez.
1: No tak tím pádem asi jo, no.
0: Dnes, tak fakt jako lidi chodili, jo? Televizi se soutěžilo, ano, přesně tak.
2: Tak
0: takže
2: jako
0: monokiny původně byly opravdu jenom gaťky vlastně dole. No. No a tento den se narodila i Helena Třeštíková a taky Meryl Streep, a pokud se nepletu, taky jsi to říkala, takže opáčko, za které tři filmy má Oscary?
2: Helena Třeštíková?
0: Myslím, že tam Meryl. A pro Helenu je to vesmírná objednávka.
2: Tak já bych řekla, že určitě Madisonské mosty.
0: Mm-mm.
2: Ne. Aha. Za to jí nedali Oscara? Tak to teda se s filmovou akademií totálně chci vyřídit.
0: Dobře, takže...
2: Takže potom Oscarový film byly Hodiny, ne?
0: Jako za mě stoprocentně, ale ne, no. Takže v pomocí nápadu

0: Honzinko, promiň.
1: Já to nesleduju, já nevím.
2: Dobře, no. Tý sluší, já už nevím.
0: No, co si bude, dobře, tak jo. To první, asi to se málo ví, je to skvělý film s Dustinem Hoffmanem, Kramerová versus Kramer.
2: Ano, znám, jasně.
0: Jako když se řekne Meryl a Oscar, mimochodem je to role, kterou prý vyfoukla Magdě Vašáriové.
2: Postřiženy?
0: Spíš Sofína volba. No a to poslední, kde představovala jednu slavnou ženu Velké Británie.
2: Aha, jo, tak to nevím, ty nejnovější.
1: Tak mohla hrát třeba královnu.
2: Margaret Thatcher?
0: Iron Lady, ano, přesně tak. Takže, takže jsme to tak nějak dopotili až k zdárnému konci, přesně tak.
2: Ale já bych jí dala Oscara úplně za jiné filmy.
0: Jo, tak jako to se shodneme. Jo, mám jo? Taky víc kandidátů, no. Tak to je hotovo, no.
2: Tak děkujeme.
0: Kdo se ptá zítra?
2: Nikdo se nehlásí, tak asi já.
0: Jo. A bude to stejně hravé,
2: ano,
0: ne?
2: Bude to velmi hravé.
0: Tak hrajte si s námi.
3: Když Kohout zakokrhá a Budík spustí svůj hit, Radim s Lenkou křičí Dobré ráno, Moravo! Na rád.

0: Za minutu bude 7:45, obveselení nejenom v reálu, ale taky na sociálních sítích Facebook, Instagram, Rádia Čas, za mě a za Lenču nové video. To dnešní, dámy, neberte prosím vás jako návod, ale jmenuje se omluva. A konec konců taky se vlastně týká toho, co jsme řešili už asi víc než půl hodinu nebo hodinu, řidičské schopnosti některých z nás, jo?
1: To se dneska tak hezky sešlo.
0: Jo, takže to tak posíláme do světa ještě jednou Facebook, Instagram, Rádia Čas. No a Leni, co nového u tebe?
1: No, podíváme se na prkna, která znamenají svět, protože baletní soubor z Ruska, což je, že balet v Rusku, to je
0: asi klasa, to se musí nechat.
1: To je klasa, no. Tak vystupovali v tureckém Izmiru, Romeo a Julie, představení.
0: Počkej.
1: Já už jsem to říkala, ten nadpis.
0: No. Aha, já jsem viděl jiné video teď nedávno, ale nevím, jestli to byl balet.
1: Ano.
0: Jo, já jsem to totiž viděl o víkendu, ano. A já jsem se královsky bavil, povídej.
1: Já úplně, no prostě Romeo už je tedy mrtvý.
0: Padl za vlastem.
1: Julie se probírá, probouzí a samozřejmě zjišťuje, že Romeo už nežije, snaží se ho oživit, že jo, a je tam ta slavná scéna. No a do toho přichází zrzavý kocour na scénu a začne tlapkama se snažit Romea oživit taky.
0: Já, když jsem viděl to video poprvé před pár dny, tak já jsem to pochopil tak, jako že má být součástí představení, no asi, že nehrál, takže on šel úplně.
1: On úplně přišel.
0: Protože já jsem celou dobu řešil, ale opravdu půl dne, jako proč ho teda, jako proč ho tam vodili a proč ho trénovali, když se neumí chovat. On si opravdu, protože to měl jako bavlnky, takže si hrál s vláskama od Romea, že jo?
1: Ano, tak, ano, ale pěkně do něho šel.
0: Ano, tak.
1: A ne, to byl kocour asi zřejmě nějaký divadelní nebo někdo zvenku a snažil se teda probrat Romea. A nejlepší na tom je, to video je extrémně vtipné v tom, že se snaží ti herci, vlastně oni stále hrají dál.
0: A lidi se smějou. No. Ta paní, co to točila, tak ta se směje huronsky. A ještě mi tak nějak nedocvaklo, i když potom podle jistých věcí, jakože to balet je.
1: Je to balet.
0: No, tak jako, jakože se bavili až moc, jakože i tím, protože jako diváci jako jo, ta padla za vlas, bobinka, ty se bude zabíjet a to. Jo, tak takhle, tak jsem přišel úplně omylem. No. Já jsem totiž to, že se durdil nad tím, jako tak, když ho nemají vychovaného, když neví, co má dělat, tak jako aha.
1: Ne, tak on přišel omylem, takže, ale opravdu jako ti herci to dali bez ztráty kytičky.
0: Na pána, no.
1: A já jsem si říkala, že i ten mladý muž, co hrál Romea, že já bych se celkem lekla, kdyby po mně začala lézt najednou nečekaně kočka, ale je pravda, že v tom, nebo na tom jevišti je člověk v takovém zvláštním tranzu a fakt to dojede prostě do konce. A on vstát nemohl, že? A říct kšc. No, to nešlo.
0: Jo, ale hlavně to bylo krásně přirozené, no, protože to je život sám.
1: Ale nejhezčí na tom je, když máte prostě scénu, která, že to je ten život, ta bizarnost toho života, že tam je scéna, u které byste měli nejvíc plakat a nakonec odcházíte z divadla totálně pobavení a smějete se úplně od ucha k uchu.
0: Je vlastně omladil nejenom ten kulturní zážitek, ale ještě vlastně ten smích, který teda jakoby do vrásky ubývají líp než botoxem, takže co si budem.
1: Možná kdo ví, to má takový úspěch i globální, protože i my tady v České republice o tom mluvíme, tak možná by kocoura mohli angažovat. Pane Mňau.
0: Co ty a balet? Jako disciplína.
1: Krásná.
0: Jo, chodíváš? Nebo raz za čas? Jako?
1: Raz za čas jsem byla, ale
0: já to můžu
1: nádhera.
0: Uzavřít, protože včera, jak tak oba dva si přiznáváme, že scrollujem, tak jsem narazil na krásnou, i když byla to mrazivá koláž vlastně toho, jak balet bolí a je to asi 20 fotek, to tam tak jako přejíždíte, těch nožiček, těch baletek, jak mají dorasované ty palce v plné puchýřů, krve, někdy jakoby opravdu změněná i tvar toho chodidla, takže jako je to opravdu umění, které bolí, no, to se musí nechat.
1: Ale můžete se u něho i pobavit.
0: Takže třikrát mňau a jednou hav a pohodu všem.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu pórobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pórobetonových. Více na Dek.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Po vlnách Rádia Čas posíláme pohodu, hity, které milujete, za chvíli čerstvé zprávy s Honzou. Nicméně dneska se ptáme na výchovné hlášky vašich rodičů, toho, co vám občas vtloukali do hlavy, občas říkali roztomilé, ale pamatujete si. A já jsem našel v podstatě takovou sezbíranou kolekci, opravdu letem světem internetem, ale opravdu jakoby českými rodiči. Je to 69 hlášek, takže vždycky vyber číslo a řekni, jako jestli jsi to někdy někde slyšela, podobně jako na spoustu z nich jsme zapomněli. Kvapilo,
1: já doufám, že tam bude některá, na které já teďka vzpomínám, jak se o tom bavíme, že dám ti ještě jednu, aby preventivní facka u nás byla. Jako no, ne, že bych ji dostala, ale...
0: Moje máma ještě, jak jsem myslela, jako, že skoro nic, jo, tak ještě měla výraz Uber Pary.
1: Jo.
0: Jo, jakože tak nějaká po ostravsku, jako, a potom ještě já ti lísknu, až se oblízneš, jo?
1: Ano, ano.
0: Mimochodem v životě nelískla, jo, jen tak na okraj, ale já ti lísknu, až se oblízneš.
1: Jo, a nebo jo, já ti, až se ti hlava zatočí dokola, nebo něco
0: ano,
1: takového.
0: Ano, ano.
1: Ne, až se ti to kousavým otočí dozadu, to bylo.
0: A to je neuvěřitelné, kolik toho je a jako zapomněli jsme.
1: Tak dobře, tak já chci 10.
0: Mhm, tak budu tady jako trošku scrollovat. Počkej, jednou si na moje slova vzpomeneš.
1: A to je pravda.
0: Jo, tak jedeme dál, no.
1: Můj tatínek okřídlená, to pochopíš, až budeš starší.
0: 69 celkem, no, tak je.
1: No, tak 7.
0: Já jdeme nahoru, dobře. Proč? Proto.
1: Jo.
0: Jo.
1: 20.
0: 20, dobře, dobře, fajn. Nezvrhej to, dostaneš kýlu.
1: Taky.
0: Jo, to je u těch těžkých předmětů, těžkých, pardon. No.
1: Dáme 25.
0: 25, jedeme. Kdybych ti řekla, ať, jo, tak to je okno, ať skočíš z okna, tak skočíš taky, aha.
1: Přesně. 30.
0: Proč? Proč? Protože jsem to řekla, to už
1: ano,
0: bylo?
1: Ano, to už
0: jo,
1: bylo.
0: To je trošku taková obdoba.
1: Obdoba, tak 40.
0: Aha, tak počkej. Takhle toho, moje milá, moc nedokážeš.
1: Oh.
0: Ale s tím jako nesouzním, ale jako v životě jsem to neslyšel v žádný souvislosti.
1: Tak dáme něco výš, tak 50.
0: Krásně, to se ti jednou vrátí.
1: Jo, jasně, 55.
0: 55. To nevím, co znamená. A pamatuj na navrátila.
1: To je, že se máš vrátit včas domů. Ne, včas vrátit domů.
0: Já jsem myslel vracet půjčené věci a podobně.
1: Ne.
0: Když, aha.
1: Že když jdeš ven, tak mamka řekne, no a do 6 doma.
0: Jo,
1: že?
0: Ale jo, teď jenom tak jako letem světem máš holý záda, nastydnou ti ledviny, jo?
1: Klasika.
0: Máš obě ruce levé,
1: ano.
0: Jo? Mysli hlavou, ne kolenem, prostě. A to je strašně jo. Moc a najednou jakoby člověk si říká pro boha. Jako.
1: Jo, mysli hlavou, ne kolenem, taky
0: aha,
1: znám,
0: aha,
1: jo.
0: Aha. To sníš, jinak nepůjdeš od stolu, jo?
1: No.
0: U nás se to teda nepraktikovalo, jo, ale jako znám to jako univerzální
1: větu. Já jsem nikdy nedojídala a mám trauma od tety, ta to po mně chtěla.
0: Neřvi, nebo ti dám důvod, aby zřval, jo?
1: Jo,
0: a podobně.
1: Ano.
0: Takže tak, no.
1: No.
0: Takže teď je to na vás, Facebook, WhatsApp číslo.
1: 776612800. Mimochodem, jak to čteme, jo, tak já se nedivím, že ty terapie jsou tak dále.
0: Jo. A to je ale zvláštně, jak to člověk potlačí všechno, že?
1: No, co tam všechno je, že? Ve výjimku.
0: Narovnej si jak paragraf a podobně, no.
1: Ano, ano, taky.
0: Mě nezajímá, co ty chceš.
2: Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas. Dobré ráno, Moravo.
3: Ranní espresso s Investonou.
4: Ve středu ráno přijde Jan Dragon, poradce představenstva, a Petr Jurča, key account manager ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Ranní espresso s Investonou.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
11: Nehoda nás teď potrápí v Ostravě na Bohumínské ulici ve směru do centra, bourala dvě osobní auta. Zdržíme se taky v Havířově na hlavní třídě. Na cestě z centra města na Ostravu před Kruháčem i tady bourali dva osobáky. Stále jsou problémy v Brabanticích na Novojčínsku. Na výjezdu na Klimkovice boural autobus, dopravu tady řídí policie, jezdí se Kyvadlově. Vážná nehoda se stala u Vyškova na výjezdu na Brno na staré cestě. Tady dodávka srazila cyklistu, nehoda je bohužel se zraněním, na místě jsou záchranáři. A nehoda dvou aut nás potrápí ve Valašském Mezříčí v ulici Štěpánov.
12: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Počet zájemců o předčasný důchod dál roste. Turisty do Beskyd vozí nová autobusová linka. Lezec Ondra skončil na světovém poháru v Innsbrucku pátý. Dobré pondělní ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. O předčasný důchod je čím dál větší zájem. Jenom za první čtvrtletí si o něho zažádalo přes 5000 lidí. A to je více než dvojnásobek toho, co před rokem. A zběsilé tempo žádostí očekávají experti i do konce roku. Politici už chystají zpřísnění pravidel.
12: Morava aktuálně.
11: Autobusem se teď do Beskyd dostaneme mnohem jednodušeji. Moravskoslezský kraj přidává novou sezónní autobusovou linku mezi Frýdlantem nad Ostravicí, Ostravicí a Starými Hamry. Zároveň posílí i stávající spojení na Bílou. Vesnicí Olomouckého kraje roku se staly Velké Losiny. Lázeňská obec, která nabízí bohatý kulturní a společenský život a příkladně se stará o ochranu životního prostředí, získala 600 000 korun a postupuje do celostátního finále. Více informací nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
13: Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získali Pavlovice u Přerova. Zelenou stuhu za péči o zeleň obdrželi Mořice a nejlepší vesnickou knihovnu Olomouckého kraje mají v Hlušovicích.
12: Rádio Čas, sport.
11: Lezec Adam Ondra skončil na světovém poháru v lezení na obtížnost v Innsbrucku pátý a po dvou týdnech zopakoval výsledek z Prahy. Vyhrál Japonec Neo Suzuki, který v Rakousku obhájil loňské prvenství. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude dneska polojasná až oblačná, místy nebe bude zatažené, sem tam sprchne, hrozí i bouřky a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 27 do 30 stupňů. Tolik zprávy, po 8 pokračuje pondělní Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.

0: očima Mirky.
1: To se dva sešly, zrovna ti dva, co do toho mají co nejvíc mluvit, ale tak o to jsme tady a vlastně reprezentujeme vás, posluchače Rádia Čas, a všechno, co vám dělá radost, čeho se bojíte, co vás nadchlo, nebo o čem si myslíte, prostě svoje, no, asi tak.
2: Tak, ano, to je hezký úvod k tomu,
1: musel jsem.
2: O čem chceme mluvit, a to je nová píseň, která vyšla v podstatě před pár hodinami, Charlotte Gott, I Could Be Mine.
1: Začneme na začátku, pár týdnů zpátky, protože dlouho se mluvilo o vlastně prvotině, oficiální solové prvotině, na které spolupracovala se zahraničními tvůrci, která se jmenuje In Too Deep, a měla velké, jak se tomu říká, stahování nebo sledování v tom online světě. Někdo, kdo byl trošku kritičtější, tak řekl z toho důvodu, protože prostě chtěli vidět, jak Charlotte, ne v dětském, ale dospělém věku zní. Jo.
2: Ano.
1: Takže ta prvotina zněla takto. Je mimochodem fakt jako krásné stvoření a ty tátovy oči má, to se musí nechat.
2: Ano, ano, stoprocentně. No a teď se přesuneme k druhotině. I Could Be Mine.

0: Mimochodem, málo lidí, protože koukáme i na doprovodný videoklip, málo lidí dokáže být sexy se zahradní hadicí, jo, když stříká trávník, jo. Charlotte, nebo Charlotte God oficiálně teď je název, tak ta to umí, no.
1: No a mně se hodně líbí ten doprovodný videoklip.
0: No.
1: Ten je umělecky teda za mě jako opravdu krásný, krásný. Uh-huh. A teď já jsem se na to dívala, protože zvuk pouští Ráďa, takže já jsem ho měla pouštěný bez zvuku. A i bez zvuku vypadá nebo funguje vizuálně opravdu úplně úžasně. Takže no. Nový klip I Could Be Mine od Charlotte God jako stojí za vidění.
0: Dokonce byla taková scéna, kdy zpívá do mikrofonu na... na balkónu. Hmm. Já ti nevím, jestli jsem ten balkón neviděl v nějakém klipu, v jednom z těch posledních od Karla Gotta, který byl věnovaný té rodině. Je možné, že to mohla natáčet v jejich společné vile?
1: Asi jo, asi
0: rodinné. Jo. Tak jen tak na okraj, to mi tak jako se vybavilo. Jo, aha, tak ne. ne, prosím vás, je to slavné Chateau Mcely, nedaleko Prahy. Taková ta slavná budva, myslím, že i restauraci, ne? Tam mají populární.
1: Ano, hotel i restaurace.
0: Tak to doufám, asi ještě jejich vila není, ale jako vím, že mi to bylo povědomé. No.
1: A taky se mi líbí, že, nebo to mě napadlo jako první, protože část toho videoklipu je, že má krásný mikrofon obalený sedmi kráskami a zpívá na takové polní cestě. To vypadá, taková cestička. A já se si úplně představila, jak tam jdou ti dva na ten výlet, víš, s tím řízkem v ruce a dobrý den, my jdem po žluté. Víš, by se tam zjevili
0: vzadu. A kolem ta Charlotte s tou hadicí. A, dobrý den.
1: ne, opravdu vizuálně
0: nádherná. Je čačana, jo, a hezky se to poslouchá. Tak doufám, že to si říkáte často s muzikou na rádiu Čas. I ty, které milujete, Lenče Líšková.
1: Radím se Beslav Bednář.
0: A nezapomeňte ještě čtyři?
1: Čtyři?
0: Čtyři skřídci a jejich poklady, že jo?
1: No u nás už jenom jeden, ale potom do večera ještě bude.

0: Tak milá slečno Lenko, hlásím, že jsem, nebo mi tak jako docvaklo, že jsem přeslechl už ve dvou pokusech vás bíky dnes v pondělí 22. června. Vím, že lvi to neměli špatné, ale vůbec nevím, jako co tam máš dneska ty?
1: Já ani představu nemám.
0: Jo?
1: Nevím nic.
0: A, dobře, tak já ti tam řeknu, kde jsi, jo? Jsi ve studiu Rádia Čas, je pondělí. Víš, kdo má svátek?
1: Pavla.
0: Takže vlastně jenom ty, ale to nám vždycky uniká, že jo, ty horoskopy. My je pustíme, pustíme i konec, abychom poslali další písničku, ale prostě tam odcházíme během té minuty. Milane, promiň, ale máme to hodně do jiných sfér.
1: Ano, víš, jak to je s Milanem? To je jak když pracuješ v obchodním domě, v nějakém obchodě s módou. A tam hraje taková ta tucárna. A teď tam přijdeš a říkáš si, jak to ty lidi můžou poslouchat celý den, že? A oni to neslyší, protože to úplně vytěsníš. A my takhle vytěsňujeme Milana.
0: Já jsem takhle, já myslím, že asi výjimka, nebo ty myslíš jako ti, kteří tam pracují pořád?
1: No,
0: nebo
1: ti,
0: i ti, kdo tam vstoupí?
1: Ne, tak ty, když tam vstoupíš, tak to okamžitě slyšíš, ale naši nevnímají.
0: Jo, protože mi se párkrát stalo, že jsem jakoby tancoval při nákupu a vypadám divně, no, jo, protože ostatní jako to chlapáci tam chodí a tak dál, no. Já jsem viděl někoho slavného.
1: Ty jsi zase někoho potkal v Praze.
0: Aha.
1: A oslovil jsi ho, máš fotku?
0: Ne, já jsem totiž zapomněl, koho jsem viděl, ale vím, že jsem ti to chtěl říct.
1: No, protože třeba můj Marťa měl hraní, teď už nevím kde. No, no,
0: to,
1: ale,
0: jsme, to, to, je, to se...
1: ale hrál prostě s kapelou a byl tam Vláďa Hron a moc si ho pochvaloval.
0: Ježiš, on je neuvěřitelný sympatiák, no. Jakoby, a pořád vypadá skvěle.
1: Ale fotku taky nemá, kdy mu to bylo trapné tam chodit za ním, ale aby šlo.
0: No, já jsem to viděl.
1: A abych šla hned pro fotku.
0: A dokonce jsme se střetli pohledem.
1: Tak to bylo osudové, ale myslím, že ten člověk si tě vůbec nepamatuje.
0: Já jsem si to dal do životopisu. Praha 35 ve stínu, střetli jsme se pohledem, nereagoval, ale tak jako třeba se
1: já,
0: to bude
1: hodit.
0: Já
1: můžeš vyhlásit teď v rádiu, takže hledáme slavnou osobnost, která se střetla pohledem s Radim Soběslavem Bednářem.
0: A osobnosti napíšou, kdo je Radim Soběslav Bednář. Ale víte, kdo je Milan Gelnár, takže to bylo antré pro něj.
2: Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí bude ve znamení rozjitřených emocí. Čeká nás den plný zvratů, od hádek a rozporů až po usmířování a emotivní vyjasňování. Dít se toho tedy bude hodně a nudit se rozhodně nebudeme. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou mít tendenci bojovat se všemi a se vším. Radci budou své emoce prožívat obzvláště vyhroceně a štíři by si měli dávat pozor na přecitlivělost v milostném životě. Blíženci prožijí hluboké pocity štěstí a harmonie. Váhy zaznamenají úspěch v kariéře a u střelců se projeví velký elán a magnetické charisma. Vodnáři mohou očekávat příjemné přilepšení do rozpočtu, naopak býci narazí na komunikační šum a flásce. Lvi budou mít chuť na hravé flirtování, kozorozi vsadí na svou vytrvalost a u panen i ryb bude pokračovat fáze klidu a setrvalého stavu. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
2: Rádio Čas, hity

Málem jsem řekl, že vás dneska vychováváme, ale to spíš vy na Rádio Čas vzpomínáte na nejvtipnější výchovné hlášky svých rodičů nebo takové, které prostě se vám jako

0: Zuzka píše na Facebooku Rádia Čas, počkej, tvoje děcka ti to vrátí s úrokama. Přesná citace mojí maminky. No a Janča, ještě budeš na školu ráda vzpomínat, to už nebudou 2 měsíce prázdnin, budeš makat jako šroub.
1: Mimochodem, kluci a holky, vydržte, protože v pátek vysvědčení a potom dlouhé prázdniny. Nicméně zasondovali jsme taky v ulicích Moravy a Slezska, co jsme se dozvěděli?
2: No až ani ne.
3: No život je boj a člověk se nesmí nechat. Vyzkoušenost, vlastní zkušenosti.
4: Co mě nezabije? Je to mi posílí, to je moje rada a tím se držím jako a vlastně za dobrotu na žebrotu, to je ještě moje druhá věc, která vždycky jako u mě vychází.
5: Budeš tady sedět, dokud to nesníš.
6: Jednou měř, třikrát řeš, všechno zlé je k něčemu dobré a na hrubý pytel hrubá záplata.
7: Vy Rejda vždycky říkal jako mému synovi, že dostane flákanec, takže asi jako by, že dostane facku, tak říká, dostaneš flákance, takže asi tohle jinou nevím.
1: Někteří rodiče byli úplně jak z literatury, že? Jak tam házeli tarčení a přísloví a podobně.
0: Ano, ano, ano, flákanec, jak je dobrý.
1: Tak jo, tak pište, nahrávejte Facebook, WhatsApp, Rádia Čas a naše univerzální telefonní číslo není připomeň, protože v této hodině se bude ještě hodit.
0: 7766 12 800 a já už tak nějak cítím ve vzduchu, že se k nám blíží náš skřítek.
1: Hned za chvíli se dozvíte víc.
8: Vstávej z postele! Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas. Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
9: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
10: Hity, které milujete.
11: Rádio Čas.
8: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
9: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
12: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
13: Přijďte si užít festival v ulicích v Ostravě Porubě. 26. a 27. června se na hlavní třídě a v okolních dvorech můžete těšit na hudbu mnoha žánrů, pouliční umění, dětský jarmark nebo workshopy. Prostě 2 dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na Art and Life Ostrava.cz.

0: Přepída. Směnárny Cashpoint. Vždy atraktivní kurzy. cashpoint.cz. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Lenče, radím Rádio Čas. Včera jsme oficiálně přivítali astronomické léto, takže teploty nás nesklamou ani v dalších dnech. Dnes 22. koukám, že slaví takové gurmánské zvěrstvo, ani nevím, jako jestli ti to jede nebo měla jsi někdy, cibulové kroužky smažené.
2: Jo, my jsme je dělali doma jednou.
1: Že, počkej.
2: Já jsem ti neříkala, jak jsem dělali doma. To Martě přišel a říká, no, mohli bychom si udělat cibulové kroužky, protože někdy v těch restauracích, že jo, že je to takové celkem fajn, třeba k pivečku a tak.
1: Je to báječné.
2: Ne, je to výborné. A já úplně, no tak jako jo, tak uděláme cibulové kroužky. Takže Martě nachystal to těstíčko, nakrájela jsem cibuli, celé jsme to obalili, jenomže to musíš smažit ve velkém množství oleje.
1: Jo, to musí být kotel, no.
2: No, takže my jsme naplnili pánev olejem, který jsme

0: spálili. Pak jsme to smažili, hrozně dlouho to vůbec trvalo, než ta příprava, protože ty obaluješ strašně ty kroužečky a to. A já opět říkám, no to je hrozné, takže jsme to celé smažili. Pak jsme to snědli. Bylo nám potom extrémně špatně, protože to bylo prostě plné toho tuku. Mm-hmm. Úplně jako jsme se tím odpálili. A celý barák nám týden smrděl tím přepáleným olejem.
1: Ale takový krásný cibulový team building.
0: Ano, a v tu chvíli jsme si řekli, že cibulové kroužky už doma dělat nebudeme.
1: Mi se líbí jedno virální video, protože raz za čas jako fakt potěší, takhle třeba jako i někde před obědem nebo tak. Někde ve světě prodávají takové ty kilové cibule a oni vlastně vydlabou jenom ten jako vnitřek, oni usmaží, ona se tak jako roztáhne, takže je to taková růžice a dovnitř do toho vydlabaného tak oni nakychnou nějakou čedarovou omáčku a vy potom vlastně odstrháváte z toho smaženého a máčíte to přímo v tom, takže to bych jako rád jednou vyzkoušel. Eva ještě spí, ne, Rigler?
0: Spí. A ona přijde až později, no. Ale...
1: no. Máte to, holky v čase?
0: Pardon, máme.
1: Ženy v čase. A vy jste pořád holky, tak já to tak
0: pořád
1: říkám.
0: Holky, no. Ale jmenuje se to ženy v čase teďka.
1: Holky chystají a jinak ve čtvrtek v podvečer premiéra, o víkendu opáčku, tak jen tak na okraj. Abychom to nezaplomili, nejvyšší čas 8.23, vyhlásíme teď?
0: Už teďka? Hnedka? Nebo
1: tak za
0: dáme ještě písničku?
1: Ano.
0: Tak dáme ještě písničku, ale buďte ve střehu.
1: Dáme si long, long time ago.

0: Výchovné hlášky rodičů dnes na Rádiu Čas. Jana říká, u nás se říkávalo, když jsou malé děti, pijou mlíko, když jsou velké, pijou krev. Mám děti v pubertě a chápu to moc dobře, jen tak na okraj.
1: Taky chápu, no. Aha. Co vy a vaše hlášky, pořád přispívejte na Facebook, na WhatsApp. Na WhatsApp můžete i hlasovkou, chceme vás slyšet, no a teď vás chceme slyšet ještě víc.
0: Přesně tak, přispíváme nejen muzikou, ale taky tou hráčskou vášní, Skřítek a jeho poklad, další volání, Lenča určuje pořadí.
1: Šestý v pořadí na 7766 12 800.
0: Dobré ráno, Moravo.

0: Ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům, tu Staňo.
0: Zdravíme, Staňo. Jaký byl víkend? Povídáme si v pondělí ráno, tak dneska jako bilancujeme se všema.
1: Tož jakože paráda, bo fagančata byla pryč, tak dobré.
0: Povinoval jste se svému protějšku?
1: Jo, jako na zahradě, hej.
0: Jo, takhle, já jsem pochopil, že děti byly pryč, takže myši měli pré, jakože dospěláci, takže na zahradě jste měli pré, jo?
1: Tož, tak jako to se nedá v tomto vedru, ne?
0: Jo, dá. A to dobře.
2: Aha, moment, rádi, jaký byl tvůj víkend? To,
0: nakonec sám ve sprše, nejme toho, prosím tě. Takže jdeme otvírat skřítkovi poklady a řiďte si to sám. Otvíráme první?
1: Já myslím, že si pokecám ještě.
0: Ne, tak dobře, když jste se narodil.
1: Tak dobře, tak to pojďme otevřít.
0: Pojďme na to, jo.
3: Otevírám Box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
1: Tož, přitlačíme ještě jednu. Jdem na 5 kilo.
0: No, to musíte postupně, takže 200, jo, takže dál.
1: A jak se dneska cítí ten skřetisko?
2: Tak jako na pohodu.
0: Normálně.
2: Normálně.
1: Na pohodu. Tak dál.
3: 300.
1: Dává si něco. Ještě jednu.
3: 400.
0: 400 dál.
1: 400.
0: 400 dál a dál, ptáme se my.
1: Tož jednu to ještě dáme.
3: 500.
0: A vyplatilo se to, přesně tak?
1: Kůrek jsem byl rychlý.
2: Máme zakulaceno, takže jedeme dál nebo zůstáváme?
1: Však je to jenom hra, ne? Peníze kazí u charakter, tož ještě jedny.
3: 600.
0: Peníze kazí charakter a všichni o ně hrají. Takže 600 máme. Jaký bude vývoj dál, Stando?
1: Ještě jednu.
3: 700.
1: Ty kokos, tož není tam jackpot.
2: To ještě jednu.
0: Jako už jsme naznačovali, že tento týden bude hodně dajný, jeden den, ale to dáme včas vědět. Říkáte ještě jednou?
3: 800.
0: Aha.
1: Tož jednu, ještě jednu a naposled a fertik.
0: No, to jste to předpověděl teda. No, okay.
1: Tak jasně, v pohodě.
0: Kdybyste věděl, jak jsme to prožívali jako mimicky, ono to je potom jakoby i v záznamu na těch, protože já jsem mimochodem u 600 zapomněl, kolik jsem pouštěl a podobně, to je klasika. No, ale pozor, nesmíjeme se vám spíš jako tomu vývoji a ceníme tu odvahu, jak říkáme, neodcházíte s prázdnou, získáváte dárkový balíček od Investory našeho partnera, ale hlavně to znamená...
2: Dobrá zpráva pro vás je, že můžete dál hrát, takže volejte, snažte se, protože opravdu tento týden to, když to vychytáte, tak to bude velmi, velmi pěkné.
0: A my dáme vidět s Lenčou, kdy bude ta chvíle s velkým chá, jo? Jen tak na okraj.
1: Tož paráda, ale tak jako...
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
0: Jenom ať se rozloučíme, partnerám tomu řekl svoje, Stando, díky moc a hlavně pohodový týden. Mějte se báječně.
1: Já jsme vám taky, díky zatím.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Tak do zvuky Evy Farné a už se začíná skloňovat datum 19.6.2027, kdy tady Helena bude dobývat Eden. Na to si ještě teda skoro rok počkáme, dneska je 22.2026. Krásný letní den s Lenčou a Radimem na rádiu Čas.
1: Krásné ráno. A mně se teďka stala taková věc.
0: Přeťuklo se ti něco?
1: Mně se to přeťuklo, no. Aha. A teď se mi nechce načíst ten článek. Já se teda pamatuju, o čem
0: bylo. Takhle,
1: já
0: jsem si myslím, že ti nechce už to hledat.
1: Ne,
0: já se nechce už to hledat. O čem to bylo?
1: No, právě byla to, tak já to asi řeknu jen tak, jako je, co si z toho pamatuju. Byla to práce, která byla nazvána jako práce snů, mm-hmm. jo, o které sní každý muž. Ale myslím si, ano, ale myslím si, že nás dva by úplně nepotěšila.
0: Já vím, že většinou, když jsou takové ty práce snů, to si pamatuješ, a stokrát to byly různé ty ankety, že se hlásili lidi z celého světa opečovávat nějaký ostrov a tak dál. Rok se mu věnovat, sčítat tam lidi a jinak si tam dělat, co chceme, tak to je něco jiného, jo?
1: Je to podobné, mm-hmm. ale není to ostrov, je to sledování fotbalových zápasů. Jedna americká televize vyhlásila, že dá $50,000 tomu, kdo bude sledovat všech 104 zápasů fotbalových. Ale podmínku to má, že musí sedět ve skleněné krabici a je to někde v Americe, teď myslím, že v New Yorku, sedí a můžou se s nimi dívat i lidi, kteří kolem ní chodí a podobně. A vzniká tak vlastně obsah na sociální sítě.
0: To znamená, že jsi v podstatě jako takové malé zoo. Ty se koukáš, ano. Oni se koukají na tebe, jo?
1: Ano, ano.
0: Počkej, ty říkáš,
1: a vyhráli to dva muži.
0: A je to za velkou louží?
1: Je.
0: Tak je to klasická kopaná, nebo takový ten americký fotbal?
1: Já myslím, protože, že fotbal, ale jo, říkám, jo. Celé se mi to tady teďka, celé
0: se
1: sypalo.
0: Američní se to moc nepotrpí. A je to jako v průběhu celého roku, takže ty vždycky přijdeš, sedneš jako dva pánové sednou do kabiny, nebo v kuse nějaký, jako...
1: V kuse, prostě tam jedeš všechny zápasy, které ta stanice přenáší.
0: Já doufám, že to je normální slovo, ale kam chodí kakat, nebo...
1: Já si myslím, že oni je z té krabice jako pouští jako vypustí, na toaletu, jo. A oni jsou tam jenom v době trvání toho zápasu, takže... Mm-hmm. Prostě, já nevím, jak dlouho trvá fotbalový zápas.
0: Dlouho, jako tak, ano.
1: No na mě až příliš dlouho, protože to
0: poznáš,
1: nesleduju.
0: Jak to poznáš?
1: No.
0: Lidi odchází ze stadionu.
1: Jo.
0: Říkám, ano, podobně.
1: No a každopádně byl na to velký konkurs, spousta lidí se zúčastnila a dva muži to vyhráli a teďka sedí v té krabici a sledují ty zápasy a fandí. No a lidé si je natáčejí a podobně a ta televizní stanice chce v podstatě, aby přilákala nové fanoušky a nové sledující, kteří si budou platit ty přenosy na té televizní stanici. Chápeš?
0: Dobře, kdyby jsi teda měla vybrat, když by si šla do té krabice, tak jaká disciplína by to byla? Prkna, která znamenají svět?
1: Že bych se dívala
0: 108 divadel v kuse?
1: 108 divadelních představení, to by šlo asi, no. Mm-hmm. Nebo koncerty jsou taky celkem fajn.
0: To bych spíš asi to divadlo dal, jako jo. Chápeš, jakoby i co se týče zvuku a decibelu, jako
1: a co třeba nějaké
0: koncertu.
1: Dokumenty, nebo tak?
0: No to musí být něco live, ne? Tak jsem pochopil, dokumenty moc live jako nedávají,
1: nějaká
0: promítačka
1: určit,
0: a podobně.
1: Tak ty si to můžeš určit, že kdyby to třeba pořádala, já nevím, Česká televize, tak to můžou být dokumenty.
0: Možná, jak bývají takové ty lekce, když se učí mladí výtvarníci a přijde jim tam ta živá socha nahatá,
1: jo, ty tak by 100, 108,
0: 108 jakoby stání, jako uměleckých stání. Víš, jak to myslím? Víš, jak to
1: že by ti za to někdo platil?
0: No ne, tak jako já bych se koukal, jak oni malujou ty živé předobrazy. Tak.
1: Ano, to by se koukal a za to by ti někdo platil. Mm-hmm. Tak to je prosím vás práce snu pro Radima Soběslava Bednáře.
0: Přiznávám.
2: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani. Na páteční snídani přijde Lucie Baránková-Vilamová, náměstkyně primátora města Ostravy. Povídat si budeme o nových projektech v zoologické zahradě. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
3: Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Perlivé od Vinia? To je spojení plné vína, svěžích bublinek a šťavnatých ovocných tónů. Vyzkoušíte perlivé jahodové, pomelo grep nebo mango? A ta chuť? Dokonalost. Pořádně vychlazené s pár kostkami ledu, to je ideální drink na letošní sezónu. Navíc ho koupíte v láhvi nebo v plechovce. S víniem léto každý den.

0: cenách e-obuv ví.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
3: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Já bych chtěla teď v tuto chvíli v 8.49 v 22. června, tady v pondělí, pozdravit všechny diváky televize Relax, protože na to my celkem zapomínáme občas. A Ráďa, když se na mě podívá, tak ukazuje dva prsty. Ukazuje velikost mezi dvěma prsty. Jo. A já bych jenom chtěla říct všem, kdo nás sledují na televizi Relax, že je to velikost ničeho fyzického, to vlastně není.
1: No to odpovídá. Ale pozor, ono to má dva významy. Já jsem nad tím uvažoval, to má dva významy.
0: No.
1: Jednak jako, že zbývá ještě kousíček písničky, anebo že mám jenom, jenom maličkou věc chci říct.
0: Tak, maličká zajímavost to znamená. No, většinou.
1: Jo, jo, takže tak, anebo jako, že ještě kousíček musíme, my si občas dáme sluchátka trošku dřív dopředu, tak říkáme ještě kousek písničky, tak.
0: Tak já jsem to jenom chtěla uvést na pravou míru, pokud někdo sleduje mezi, myslím, že 6. a 8. a každý všední den televizi Relax, tak aby věděl, že to není míra nějakého tělesného aktu.
1: Jinak měla jsi pravdu, protože jsme říkali perličku o sledování skukaně, jakoby fotbalu za peníze a podobně, takže já jsem si říkal za velkou louží, jako spíš jsou na ten americký fotbal, tak nám píšou konkrétně Martina, že je to sledování fotbalových zápasů, protože šampionát.
0: Ano.
1: V rámci šampionátu ve fotbale, který teď probíhá. Takže díky moc.
0: Marti, díky moc, protože mi ten článek spadl. Takže.
1: My teď vlastně jakoby trošku obrátíme to, co jsme plánovali, jenom vám chceme poděkovat za všechny hlášky a klidně pište i kolegáčkům takové ty výchovné věty vašich rodičů, čím se vám vryly do paměti. Teď budu jenom citovat, jo? Dostaneš počuní, až ti sopel oko vyrazí, jo? Tak doufám, milý Jaromíre, že jste byl dobře vychován.
0: To je super.
1: Že to nepraktikujete na děti a ty jsi vzpomněla taky na jednu.
0: To z toho jsem ještě neslyšela. No, vzpomněla jsem se na jednu, která tady ještě nepadla, ale podle mě ji každý slyšel a to je přetrhnutě jak hada.
1: No jasně, jasně, no, jasně. Ano. Tak to je vlastně podobné, jakoby taková láskyplná výhruška. Nicméně končíme takhle jakože dajně. Budeme hodně dajní, jenom chcem připomenout.
2: Megaléto Rádia Čas.
1: Protože zatím jsme to moc neopakovali a tajemná věta v rámci Megaléta začíná takovým méně typickým slovíčkem, takže zapamatovat si, jo?
0: Denně.
1: Ano, připomínáme několikrát denně právě tajemnou větu, pokaždé jiná, ale teď to slovíčko.
0: Denně.
1: A jasně, že to je ono. Takže ještě jednou denně a myslíme, že už brzy Aleš přidá další.
0: Určitě po 9. hodině už tady bude další slovo, které zní...
1: Spolu, ne?
0: No... No první je denně.
1: A jiné neznáme. No já jsem myslel, že to první řekneme spolu.
0: Ne, to, já jsem gradovala atmosféru, já jsem říkala a druhé je...
1: Jo takhle, aha, tak to řekni ještě jednou, jo, a já pustím písničku.
0: A ty si měla říct, a to vám nepovíme.
1: Aha, ne, já jsem myslel, že pustím písničku, tak to vygradujte.
0: Takže ještě jednou, takže první
1: je... Zapomeňte, co bylo! Takže tak, znova.
0: Takže první je...
1: Denně.
0: A druhé je...
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Prosím vás, to byl jingle, to nebyla tato druhé slovíčko Radio Čas, rozumíme si, jo? Prostě jenom denně zatím, jo? Rozumíme si.

0: Hity, které milujete a tuhle máme rádi a další vám už přiveze, přinese, to nevím, kolega Aleš Klubal, Ali ahoj.
1: Ali ahoj.
2: Já jsem říkal, co sebe veleze.
0: Přivezeš, přineseš?
2: Všechno, všechno dohromady.
1: A ty nám vždycky přinášíš radost, smích a předpověď počasí, tak jak je venku?
2: Lehce prší, jo, je tam úplně super.
0: Ale dusnoučku asi je, že?
2: No jo, ale kvituju to, potom včerejšku, to je masakr. Boží úplně.
1: Já jdu na kávu, já se bojím, že zmoknu
2: tak to
1: teďka.
2: Je, ne, to nezmokneš už, jo. Ale je tam úplně boží počasí.
0: Tak bude to dráždění, jak jsi říká u nás, to je příjemné.
1: Věřím tě.
0: Ali, máš pro nás v nabídce i další slovo tajemné věty v rámci megaléta?
2: Určitě, určitě, já to vyvalím hned, přivezu, přinesu hned po 9. hodině.
0: Ty vzpomínáš na ty mladší roky, slyšel jsi někdy od rodičů jako nějakou výchovnou hlášku, která se ti jakoby, nebo dokonce ty praktikuješ i na svém synovi, který teda už jako vyrostl a podobně, jako zaperl si taky někdy nebo rodiče, nebo tam máš pusto prázdno v hlavě? V
2: tom něco, jo, já si vždycky pamatuju to, jako až budeš na svém, tak se dělej, co chceš. Jo, jo. Ad jedna. Ad dvě potom bylo, ruce ti neupadnou, tak to udělej.
1: Ano.
2: Jo. A ad tři, jo, bylo, jako když tvůj kamarád skočí z okna, tak ty skočíš taky, jo, tak to byly takové ty legendární.
1: Klasika.
2: No, klasika.
0: Okno je taková nejčastější, no.
2: Jo.
1: A co používáš ty?
2: Co používám já? Máš mozek, tak myslí.
1: Jo!
0: Nejsi ty kozoroch?
2: Jsem.
0: Čekám vždycky přesně tak, jo.
1: Máš mozek, tak myslí, to je dobrý, tak ne.
0: Ale posluchači nám to strašně moc oprášili.
1: Ano,
0: jako, že to,
1: ano.
0: Jako...
2: Fakt, jo? Mm-hmm. Jo.
1: My jsme na některé asi terapeuticky zapomněli, jo. Ale naši posluchači nám to všechno připomněli.
2: Super, super, to se nemění prostě, to je klasika, to zůstane.
0: Jo? No. V rámci toho, co jsi říkal teď od Dáši, hlavu nemáš proto, aby ti nepršilo do krku. Jo? Takže tě překladu to stejné, takže jen houšť 7766 12 800, ale krásnou směnu.
2: Děkuju.
3: Stavebniny Dek přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
7: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
8: Nehoda se řeší v Ostravě na Bohumínské ulici ve směru do centra města. Srazila se tady dvě osobní auta. Stále jsou problémy taky v Havířově na trase na Ostravu na hlavní třídě před kruhovým objezdem. Tady bourala taky dvě osobní auta. Problémy jsou aktuálně taky v Brabanticích na Novojčínsku na výjezdu na Klimkovice. Tady boural autobus. Odstavené nákladní auto nás může zdržet v obci Velká Polom na Ostravsku v ulici Opavské. A velké problémy jsou právě teď taky na Brně. Na trase Kali Olší, tady se srazil autobus s osobním autem.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Každý druhý řidič podceňuje kontrolu auta před cestou do ciziny. Železniční trať z Otrokovic do Zlína čeká velká rekonstrukce. Volejbalisté navzdory výhře do semifinále Evropské ligy nepostoupí. Dobré pondělní dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Přípravu auta před cestou do zahraničí podceňuje každý druhý z nás. Skoro polovina Čechů si před odjezdem nezkontroluje technický stav vozidla, olej, pneumatiky ani světla. Více než třetina si pak neprověří povinnou výbavu pro cílovou zemi.
9: Morava aktuálně.
8: Opavané mají o budoucnosti města jasno, přejí si vybudovat psí park a sportovně relaxační zónu ve Vlaštovičkách. Rozhodli o tom hlasováním v letošním ročníku rozpočtu Nápady pro Opavu. Město na to dá 0,5 milionu korun. Doprava ve Zlíně a jeho okolí projde v nejbližších letech zásadní proměnou. Správa železnic chystá modernizaci trati z Otrokovic do Zlína. Klíčovou součástí bude taky výstavba tzv. Pršlenské příčky. Více nám k tomu řekl mluvčí města Tomáš Melcer.
10: Cílem je vytvořit nový dopravní koridor, který odvede transitní dopravu z přetíženého centra města směrem na jižní svahy. Nová silnice na pravém břehu Dřevnice nahradí stávající komunikaci ve špatném technickém stavu.
8: Celý projekt by měl být dokončen v závěru roku 2030.
9: Rádio Čas Sport.
8: Čeští volejbalisté porazili na závěr Evropské ligy Gruzii 3-0. V šestém utkání si v Tbilisi připsali páté vítězství. Naději na postup do semifinále jim vzala hladká výhra Estonska nad Černou Horou, po které Češi klesli mimo postupové příčky. Dnešek bude pojasný až oblačný, místy bude nebe zatažené, sem tam sprchne, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat do 30 stupňů. Tolik zprávy, po deváté pokračuje pondělí, teď už dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Škulubalem.
4: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádiu Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Přátelé, o víkendu jsme se vyzkoušeli, jak je kuřeti v troubě, když se peče k obědu, zmrzlina, kola s ledem, ano, to vyhrávali na celé čáře. Záda, alespoň ta moje, připomínala červenou vlajku. Takže i to byl víkend, ale teď už ta realita. Ano, start pracovního týdne, u mě třeba čtvrté kafe, u vás třeba nevím, co dělat dřív. A tak víte co, pojďte s rádiem čas odlehčit, naše téma, hlášky našich rodičů. Kdo by je neměl? Tak schválně, která výchovná hláška je podle vás absolutně vítězem? Facebook, WhatsApp, napište. Tipem ani pravdou nešetřete pondělí, tak ať nás to baví. Od Aleši Škobala vydařené pondělí, no a všem hity, které milujete, u těch se určitě zapomíná, že nás čeká třeba pondělní porada s šéfem.
1: Hity, které milujete.

0: Každý z nás je alespoň jednou slyšel dneska legendární věty na Rádiu Čas, které se dědí z generace na generaci, které rodiče vytahují v těch, a já řeknu, kritických chvílích. U nás to bylo, náš mozek, tak ho používej. A až budeš bydlet ve svém, tak si potom dělej, co chceš. Já si myslím, že to jsou hlášky, které určitě přežijou. Ještě hodně, hodně dlouho a jsou velmi pravdivé. Jana třeba píše a napsala, moje hláška, když nebyla reakce, sedí si na uších. A u nás to bylo, já to hned vzpomenu, taky ještě to, když kamarád skočí z okna, tak ty skočíš taky, na to si taky dobře pamatuju. Tak a Alča je tady a ta napsala, můj manžel holkám vždycky říkal, když neposlouchali, že jim proplátne uši až přes zadek. Tak je to tady trošku jinak napsané, ale já jsem to upravil. Tak Eva je tady s Lasovkou, tak Evy, legendární hlášky a rodiče.
1: Ahoj, tak hláška mých rodičů, nebo tedy mojí mamky, která mi tak nějak utkvěla v hlavě, tak byla vždycky, dostat ode mě facku můžeš i v 30, ve 40, v 50. Nezapomeň, že já můžu. A nebo třeba od toho stolu neodejdeš, dokud to všechno nesníš. Ahoj.
0: Ježíš, to znám a jsou dvě jídla, která právě z tohoto důvodu nemůžu a nejím je dodnes. Takže tuhletu hlášku bych třeba u svých dětí nepraktikoval, že jo, ale život je život. Tak hledáme nejvtipnější výchovné hlášky svých rodičů. Podělte se, pište s úsměvem, ať nás to baví. No a bavit budou i ty, které milujete, jsme Rádio Čas.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
4: Hity, které milujete.
5: Rádio Čas.
6: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karvina.cz.
7: Cashpoint. Rychlá změna valut bez poplatků. Směnárny v Ostravě. Avion Shopping Park, Globus, Nová Karolina, Futurum a ve Frýdku Místku OC Frýda. Směnárny Cashpoint. Vždy atraktivní kurzy. sashpoint.cz.
8: Cítíte to? Léto začíná u Hlučínského jezera.
9: Jedno z nejkrásnějších a nejdostupnějších přírodních koupališť v kraji zve na start letní sezóny.
8: Nová plovoucí mola, kompletní zázemí a výhodné ceny. Pro děti jsou v areálu hřiště, velká nafukovací trampolína a opocené brouzdaliště.
9: Přijeďte si užít první letní dny na Hlučínské jezero.
8: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
10: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Takhle to je tady, odstartovalo v neděli a Megaléto Rádia Čas už před týdnem. I dneska skládáme větu, která má 4 slova. Takže to první známe už z rána a je to slovo denně. První slovo je slovo denně. To druhé slovo, tak to máte ode mě a je slovo poslouchám. Takže dohromady denně poslouchám. Ta další dvě slova, to je jasné, odpoledne i s finále. A dneska hrajeme o lístky na Ladná Čeladná. Bude to 31.7. až 1.8. No a tady budou Olympik, Kateřina Marie Tichá, Aneta Langerová, Jana Kirchner a další. Takže hlídejte si další slova do Megaléta, to odpoledně finále. Tahle výhra stojí určitě za to. Ale i hity, které milujete, jsme Rádio Čas. Zůstaňte s námi. Hezké pondělí.
1: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Odpoledne zůstane oblačné, místy může být obloha i zatažená. Sem tam vykoukne sluníčko. Čekají nás občasné přeháňky, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se dneska odpoledne mají pohybovat v rozmezí od 27 do 30 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Dneska druhý letní den a k létu, které odstartovalo, patří určitě také tanec a letní písničky a to bude platit na akci, na kterou teď pozvu. No a Rádio Čas určitě u toho chybět nebude.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Přechýte si užít havírovský čaj. Opáte s Rádiem Čas, bude to ve středu 24. června, to znamená tuto středu od 17 hodin ve společenském domě Reneta. Můžete se těšit na retro diskotéku s DJem Rádia Čas, krátké zábavné kvízy, mňamkózní gastroceny. To všechno za retro vstupné 50 korun. Předprodej vstupenek v kulturním domě Petra Bezruče, no a v kině Centrum. A nebo také samozřejmě přímo na akci. Moc se na vás těšíme, stavte si, tady určitě bude fajn. No a fajn bude dál s hity, které milujete. Z Rádia Čas.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy.

0: Rádio Čas. Rádio
1: Čas. Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
2: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
1: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Rádio Čas a také Aleše Škloba, rádi vám budeme dělat parťáka a připereme i toho třetího do party. A jestli typujete, že to bude Skřítek, Rádia Čas, tak typujete správně. Kolik má v boxu peněz, to nevím. Tohle nechám na vás a už dopředu držím palce. Takže hezké dopoledne a teď už nejnovější zprávy kolega Honza Gavelčíka. Bude 10.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Ranní espresso s Investonou.
3: Ve středu ráno přijde Jan Dragon, poradce představenstva, a Petr Jurča, key account manager ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Ranní espresso s Investonou.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete.
4: Čas. Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na Teta Drogerie.

0: cenách e-obuv ví.
1: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
2: Jdeme!
1: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
3: Vážná nehoda se řeší v obci Albrechtice na Karvinsku v ulici Hornické. Osobní auto tady srazilo cyklistu. Bouračka je taky na Brněnsku u obce Kaly. Tady boural autobus s osobním autem. Je to na výjezdu na obec Olší, jezdí se Kyvadlově. A s problémy musíme počítat taky ve Velké Polomy na Ostravsku v ulici Opavské. Tady stojí odstavené nákladní auto.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Vláda chce na školách definitivně zakázat mobily. Ostrava uspořádala další ročník sportovních her. Fotbalisté se na mistrovství světa chystají na utkání proti Mexiku. Dobré pondělní dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Mobily na školách budou zakázané. Ani o přestávkách je podle televize LTV Plus nebudou moct využívat žáci v mateřinkách, základních školách i na nižších stupních víceletých gymnázií. Nový návrh zákona by měl platit od září příštího roku.
4: Morava aktuálně.
3: Ostrava dlouhodobě podporuje sportování dětí a taky proto proběhl už šestý ročník ostravských sportovních her. Více nám k tomu řekla radní Andrea Hofmanová.
5: Vedle pravidelných soutěžních aktivit, jako je třeba florbal, volejbal a další sportovní hry, jsme si letos pro studenty připravili také různé výzvy. Studenti šplhali, chodili pěšky do školy, řešili crossfitové challenge anebo skákali přes švihadlo.
3: Letošního ročníku se zúčastnilo přes 20 000 dětí. Na jižní Moravě ubylo obyvatel. Jejich počet za první čtvrtletí letošního roku klesl o 3 000. Důvodem je hlavně převaha vystěhovalých nad přistěhovalými. Víc lidí taky zemřelo, než se narodilo. Úbytek zaznamenaly všechny jihomoravské okresy.
4: Rádio Čas, sport.
3: Čeští fotbalisté na mistrovství světa pokračují v přípravě na závěrečný zápas skupiny proti Mexiku v tamní metropoli. Do tréninku se včera zapojil už celý tým. Utkání bude mít výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. Dnešek bude polojasný až oblačný, místy zatažený, sem tam s přeháňkami, může taky zabouřit. Nejvyšší teploty se mají pohybovat do 30 stupňů. Tolik zprávy, po 10. hodině pokračuje pondělní dopoledne na Rádio Čas s Alešem Šklubalem.
4: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
6: Ta část, která ti dělala sofa, je moc hezká, malebná a hezky zakulacená. Což je lichotka. Potřebuješ překlad na to, že to byla lichotka?
7: Museli jsme mě rozdělit na části těla, abychom mohli něco pochválit. A takhle to mám každý všední den mezi 6. a 9. no.
4: Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity,

0: Desátá hodina na Rádio Čas už je, dá se říci, spojená se Skřítkem. I dneska se staví a v jeho boxu může být, pozor, až 10 000 korun. Takže od Aleše Škovala štěstí ve hře. Jinak naše téma, hlášky, ty výchovné, našich rodičů. A já jsem si teďka vzpomněl na další, když to uděláš, tak ti ruce neupadnou. To u nás běželo furt. Tak za chviličku pár vydařených hrad od vás, teď ale hity, které milujete, už při pondělku a děláte cokoliv, ať se daří.
1: Hity, které milujete.

0: čas.
1: Kdo se bojí, nesmí do lesa, takže odvahu do hry Skřítek v časáckém studiu je tady se mnou. Pojďme ho o nějakou tu tisícovku obrat. Takže já to dneska vidím takhle čtvrtý v pořadí. Kdo se dovolá na číslo 77 66 12 800, hraje, volejte.
2: Radio Čas.

0: 2000 do peněženky, co? Brali byste? Já nemůžu, vy ano. Takže hned by byl, že jo, stand týdne neveselejší takhle odstartovat. A tak skřítek otevírá teď svůj box plný peněz. Vy vytáčíte telefonní číslo a já už se ptám, kdo se dovolal jako čtvrtý, kdo se zapojí, zahraje si se skřítkem. Haló.
1: Jan, dobrý den, tady Petr.
0: Petře, já vás zdravím, odkud voláte?
1: Teď na návštěvě z vás je Klobouk a nějak z Brušperku.
0: Z Brušperku. Petře, vyhráváte často?
1: Velice nic, jako tak.
0: Ne, a tak to znamená, že máte štěstí v lásce?
1: No, ano, někdy.
0: ani tak. To je život. Dobře. Petře, já držím palce, znáte pravidla hry?
1: Ano, už jsem to slyšel několikrát.
0: Jasně. Jak vysoko zamíříte?
1: To nevím, tak doporučte mě něco.
0: Já vás budu hecovat, jo? Budu hecovat. Můžu otevřít box?
1: Ano.
0: Dobře.
2: Otevírá box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: Tak, ta stovka, to je ten základ, to máte.
1: Jo. Tak kdy? Ještě asi.
0: Jo, já bych taky řekl, ještě asi.
2: 200.
0: Je tam 200.
1: No, tak ještě dáme.
0: Dáme 300.
2: Ano.
0: 300 tam jsou. Tak. Za mě málo, že jo, to se jako pondělí, že jo. Tak, víkend do průvan v peněžence.
1: No právě, teda se oslavovalo.
0: No, ježiš, mám to.
1: No, tak ještě.
0: Musí to někdo zaplatit, to bude skřítek, já to cítím.
1: Ano.
2: 400.
0: 400. 500, zakulatíme to, Petře.
1: Jo, tak ano.
0: Dobře, vy jste chlap, máte odvahu. 500. 600, jo?
1: No, ty nevím.
0: No, ty narozeniny jsou drahé, tak...
1: Tak jo, tak ještě.
0: Petře.
2: 600.
0: 600 tam je.
1: Juj.
0: Co 700?
1: No, bude se blížit narozeniny právě, budeme tu.
0: Další, že jo? No, tak 700
1: ano,
0: tak bych byl.
1: Jo, jo.
0: No,
1: tak ještě.
0: No, ať mě potom neproklejete.
1: Jo.
2: 700.
0: 700 tam je, Petře.
1: Jo.
0: Wow. To je málo na takové narozeniny.
1: Asi ještě.
0: Ještě? Jo. Ano. Bude tam 800.
2: 800.
0: 800 tam je.
1: Jo. No, tak teď nevím, co mám dělat. Já vím.
0: Co koupíte na narozeniny za 800? Už se dá slavit?
1: No, ještě teda.
0: Ještě teda?
1: No.
0: A pak řeknete, ten moderátor, to byl on. Jo. On mi vzal 900. Ne, nevzal.
1: Jo.
0: 900 tam je. Já bych to zaokrouhlil.
1: Tak to zaokrouhlíme.
0: Co když tam nic nebude?
1: Tak já.
0: Tisíc.
1: Ježišmanko. To jsou věci.
0: No, tak to už bych se moc možná rozmýšlel.
1: Já nevím. To poraďte ještě, co mám dělat?
0: Já to nevím, teď už vám neporadím, Petře.
1: Neporadíte mě?
0: Mm-mm.
1: Tak to skončíme.
0: Jo.
1: Ano.
0: Petře, já to vyzkouším. Byly by tam 2000.
1: Ježiš.
2: 2000.
0: Petře, byly. Byly by tam 3000.
2: 3000.
0: Byly by tam 4000.
1: Nebyly.
0: Tisícovka dobrá, ne? To bude na ty narozky, Petře. Berete.
1: Beru, no,
0: gratuluju, užijte si penízky a slavu taky, jak jsme naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Otevírám výherní box.
4: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
2: Odpočítávám. 3, 2, 1.
4: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
2: Tak co? Jdeš do toho?
4: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Hity, které milujete.
6: Radio Čas. Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90.

0: čokolád nebo osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, Grab či Malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz. Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. Ve středu 24. června od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
1: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
2: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
1: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
3: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
4: Rádiu Čas.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Dneska po 18. se na Rádio Čas rozjede hudební speciálka, tedy Music Box, a protože je léto, léto je tady v plném proudu, tak já mám pro vás ty největší letní pecky. Tahle hudební jízda určitě bude stát za to a já jsem pro vás tedy zmapoval a vybral na večer zaručeně ty nejchytlavější letní písničky. Takže po 18. hodině na Rádio Čas hudební speciálka Music Box. No a ty nápoje s ledem už potom nechám na vás. Je jasné, buďte u toho, tohle bude stát za to. Tak a ještě něco, po ránu se hrálo Víš, nevíš s Lenkou, Ráďou a také Honzou. A jestli máte chuť, tak pojďte do toho s námi.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Dobré ráno, Moravo.
2: Víš, nevíš.
4: Úvodu se nebojte.

0: to znám.
1: To je Petr Janda.
2: Čili?
0: Je to Petr Olympic. Janda.
2: Přesně tak.
0: No jo.
2: Lehká by bylo mega koncert Rádia Čas.
0: A mě by zajímalo, jo, no tak vidíš, no. No, no ta lehká, to si řekl.
2: No, no, no, megáč, jasný, že jo.
1: No jasně.
2: V roce 1976 byl zrušen v Kanadě trest smrti. Hlavní město Kanady už asi posté.
0: Toronto? Počkej, ne.
2: Ty jsi mi dávala taky, dokonce
1: dávala.
2: Před pár týdny, no. Možná se pletu, jo, ten výraz, ale jakoby...
0: Jakože český?
1: A první písmeno?
2: O...
1: No,
0: Otava. Jo, takhle.
1: A mě to napadlo a já jsem si vidíš říkala, to. Že to je někde jinde.
2: No dobře, a teď, teď jenom hravé, děcka, které z těchto měst není kanadské, jo?
0: Mm-hmm.
2: Edmonton, Halifax, St. John, Belmont.
0: Já bych řekl Halifax.
1: Já taky, ale nevím proč.
2: Mimochodem, jedno z nich jsem teda vymyslel s pomocí umělé inteligence,
0: které?
2: Ať je to opravdu hravé. A není to Halifax.
1: Je to Belmont.
2: Yes.
0: No.
3: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Odpoledne zůstane oblačné, místy může být obloha i zatažená. Sem tam vykoukne sluníčko. Čekají nás občasné přeháňky, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se dneska odpoledne mají pohybovat v rozmezí od 27 do 30 stupňů Celsia.
5: Hity, které milujete.
6: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím

0: dneska se bavíme a na rádiu se ptáme, na rádiu čas se ptáme na výchovné hlášky našich rodičů. Ty jsou nezapomenutelné. Já jsem teďka otevřel Facebook Rádia Čas. Mrkněte na to, tohle stojí za to, moc jsem se bavil, takže alespoň některé, které vytáhnu. Tak třeba Květa píše, když skočí Káča z okna, ty skočíš taky. Monika, počkej, až budeš mít svoje děti, připomenu ti to. Nebo Irena píše, přivedla jsem tě na svět, proč asi, aby si chodil s košem? Tak to platí pro našeho syna. Blanka napsala, uč se, učíš se pro sebe. Martina, vem si košilku, bude ti táhnout na záda. Legendární hláška. Bohdana třeba píše, foje děti ti to jednou vrátí. Petra napsala, mě nezajímá, co měli ostatní z písemky. A ještě třeba Jana, ještě budeš na školu vzpomínat. To už nebudou 2 měsíce prázdnin, budeš makat jako šroub. Přátelé, tohle baví, mrkněte na to a bavit budou i hity, které milujete.
1: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Na páteční snídani přijde Lucie Baránková-Vilamová, náměstkyně primátora města Ostravy. Povídat si budeme o nových projektech v zoologické zahradě. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
1: Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Perlivé od Vinia? To je spojení plné vína, svěžích bublinek a šťavnatých ovocných tónů. Vyzkoušíte perlivé jahodové, pomelo grep nebo mango? A ta chuť? Dokonalost. Pořádně vychlazené s pár kostkami ledu, to je ideální drink na letošní sezónu. Navíc ho koupíte v láhvi nebo v plechovce. S Viniem léto každý den.
5: Každý.

0: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
1: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
2: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz. Čas. Rádio.

0: Obědovka Rádia Čas, tak za pár minut voňavá pizza až ke dveřím vaší firmy. Já přeju dobrou chuť už dopředu. Od Aleše Šklovala, ano, hezký den, hezké pondělí a teď už svět, novinek, čerstvé zprávy z Rádia Čas a kolega Honza Kavelčík, bude 11.
1: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
3: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.
4: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
5: S komplikacemi musíme počítat v Albrechticích na Karvinskou ulici Hornické. Osobní auto tady srazilo cyklistu. Taková nehoda se stala taky v Hustopečích na Břeclavsku v ulici Havlíčkově. I tady policisté zasahují u nehody osobního auta a cyklisty. Odstavené auto nás může zdržet na dálnici D46 na úrovni 18. kilometru ve směru Olomouc-Vyškov. No a pozor si musíme dávat taky na Brněnsku. Na trase Kali-Olší tady boural autobus s osobním autem, jezdí se Kyvadlově.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Koncem týdne opět přijdou tropy. Turisty do Beskyd vozí nová autobusová linka. Lezec Ondra skončil na světovém poháru v Innsbrucku 5. Dobré pondělní dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Kavelčík. Tropické počasí neustupuje, i když začátek týdne přinese mírné ochlazení a místy bouřky, před víkendem opět přijdou vedra. Na konci týdne můžou teploty znovu překračovat hranici až 35 stupňů. Ochladit se má až příští týden.
6: Morava aktuálně.
5: Autobusem se teď do Beskyd dostaneme mnohem jednodušeji. Moravskoslezský kraj přidává novou sezónní autobusovou linku mezi Frýdlantem nad Ostravicí, Ostravicí a Starými Hamry. Zároveň posílí i stávající spojení na Bílou. Vesnicí Olomouckého kraje roku se staly Velké Losiny. Lazinská obec, která nabízí bohatý kulturní a společenský život a příkladně se stará o ochranu životního prostředí, získala 600 000 korun a postupuje do celostátního finále. Více informací nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
7: Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získali Pavlovice u Přerova. Zelenou stuhu za péči o zeleň obdrželi Mořice a nejlepší vesnickou knihovnu Olomouckého kraje mají v Hlušovicích.
6: Rádio Čas, sport.
5: Lezec Adam Ondra skončil na světovém poháru v lezení na obtížnost v Innsbrucku 5. a po dvou týdnech zopakoval výsledek z Prahy. Vyhrál Japonec Neo Suzuki, který v Rakousku obhájil loňské prvenství. Dnešek bude podle meteorologů polojasný až oblačný, místy může být obloha i zatažená, sem tam vykoukne sluníčko, sem tam taky sprchne a hrozí i bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat kolem 30 stupňů. Tolik zprávy, po 11. hodině pokračuje pondělní dopoledne na Rádio Čas s Alešem Šklubalem.
6: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
8: Ta část, která ti dělala sofa, je moc hezká, malebná a hezky zakulacená. Což je lichotka. Potřebuješ překlad na to, že to byla lichotka?
9: Museli jsme mě rozdělit na části těla, abychom mohli něco pochválit. A takhle to mám každý všední den mezi 6. a 9. no.
6: Rádio Čas.
10: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak třeba začnu tím, dobrou chuť, obědovka Rádia Čas voní až tady ke mně do studia Rádia Čas a u vás může vonět za pár minut. Tak samozřejmě ve vaší firmě. Hlásím se do toho role opět, do toho role šéf kuchaře. No, z naší hudební kuchyně také co servírovat, to jsou hity, které milujete, takže ty další posílám za vámi, ať je pondělí, pondělní dopoledne s Rádiem Čas příjemnější.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Docela nedávno jsem četl, že my Češi pohybu moc nedáme a zvláště ta počítačová generace. Tady to asi platí dvojnásoba, tak proč na procházky nezapomínat? Platilo a platí. Pohyb rovná se zdraví. Na chodící jste s rozumem zve Eva Riegler-Revy.
1: Obyčejné svižné procházky mají pro naše zdraví spoustu, ale spoustu benefitů. Jsou prevencí řady chronických onemocnění, no a bez nadsázky nám můžou prodloužit život. Chodit pěšky může kdokoliv, kdykoliv a v jakémkoliv věku. Klidně ráno po snídani, během dovolené, nebo hezky večer, romanticky u západu slunce. No a nespornou výhodou je i to, že k obyčejné procházce nepotřebujeme vůbec žádné speciální vybavení. Stačí pohodlné boty a chuť se jít projít. Jo a mimochodem, chůze taky posiluje imunitní systém a zlepšuje naše zažívání. Fyzickou aktivitou totiž podporujeme peristaltiku střev. A díky tomu dochází k rychlejšímu průchodu tráveniny tím naším zažívacím traktem. Takže zařaďte teď v létě pravidelné procházky do svého životního stylu. Klidně i bosky v trávě, kolem vody nebo po lesních cestách. A uvidíte, že vaše trávení bude šlapat jako hodinky.
0: Hodně pravdy je na tom. Tak více o chůzi zítra vy jste s rozumem se Evou Riegler a bude to po 11. hodině. No a za pár minut pozvu do Havířova na akci, která bude stát za to. I na to si počkejte a teď budu nabízet hity, které milujete z času.
2: Přijďte si užít festival v ulicích v Ostravě Porubě. 26. a 27. června se na hlavní třídě a v okolních dvorech můžete těšit na hudbu mnoha žánrů, pouliční umění, dětský jarmark nebo workshopy. Prostě dva dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na artandlifeostrava.cz.
3: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
4: To se ještě domluvíme.
5: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
6: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
5: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
6: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
7: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s rádiem Čas. Ve středu 24. června od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
8: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na

0: Pojďte se bavit.
1: Ano, pojďme za zábavou, pojďme se bavit, přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. Bude to ve středu 24. června od 17 hodin ve Společenském domě Reneta. Tady se můžete těšit na retro diskotéku s DJem Rádia Čas, zábavné kvízy o mňamkózní ceny. To všechno za retro vstupné 50 korun. Předprodej vstupenek v kulturním domě Petra Bezruče v kině Centrum, anebo přímo na akci. Těšíme se na vás, takže stavte se, tady bude fajn. No a fajn bude i city, které milujete, takže hezké dopoledne s časem. No a už pomalečku se chystejme na obědovku Rádia Čas, za chviličku budu volat.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Odpoledne zůstane oblačné, místy může být obloha i zatažená. Sem tam vykoukne sluníčko. Čekají nás občasné přeháňky, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se dneska odpoledne mají pohybovat v rozmezí od 27 do 30 stupňů Celsia.
3: Které milujete.

0: Rádia Čas.
1: O víkendu jsem byl v Bruntálu na náměstí a tady stál stánek s pizzou a to se tak jako celkem nevidí, že on měl originální pec na pizzu. A tak jsem to zkusil, jak to bude chutnat a řeknu vám, že možná lepší jsem nejedl, taková reklama, že jo. Ale třeba to po obědovce řeknete také. Takže volám a na firemní stůl pošlu právě, už o tom byla řeč, skvělou pizzu. Takže dneska by na druhé straně měla být za svou firmu Kateřina a teď už telefonní číslo a je to na to. Takže 7 a ještě 7 a ještě 5. Tak, jdu to vyzkoušet. Ty pondělky jsou takové hektické. Někdy se podaří, někdy to nevyjde. Ale většinou plnou práce člověk neví, kde mu hlava stojí. Tak já věřím, že Katka si tu chvilečku udělá, že zvedne mobil, tohleto zvonění a že pro svou firmu přihraje skvělou pizzu, křupavou, vonavou. Nevypadá to prozatím. Ty pondělky jsou, já jsem říkal, no, takové upracované hodně. Člověk ani na ten oběd nemá čas. Takže poprvé, po druhé, po třetí.
2: Dobrý den.
1: Kateřina na druhé straně, tady Aleš, Škluban, Rádio Čas, obědovka. Katko, já jsem dlouho čekal, já jsem si říkal, že máte hodně času, hodně práce při pondělku. Je to tak, že jste nebrala telefon?
2: Ano.
1: Kde jsme vás, nebo jsem vás teď zachytnul?
2: Práci.
1: Práci a co jste teď dělala, byla jste na obědě, nebo já nevím, máte před sebou?
2: Ne, uklízím venku.
1: Trošku uklízíte při pondělku?
2: Ano.
1: Dobře.
2: Ano.
1: Katko, já se zeptám, pondělí je to u vás takzvaně krabičkové, co zbylo z víkendu?
2: Ano, samozřejmě.
1: Jo, co máte konkrétně ano, dneska ano. Na oběd?
2: Dneska mám bramborovou kaši a pečivé maso.
1: Wow, no, tak to jo, dal bych se říct. Pizzu byste si dala s Rádiem Čas?
2: Samozřejmě.
1: Jakou schválně máte nejraději?
2: To jsme
1: tam
2: základem.
1: Wow, tak to bych se také dal. Takže už jenom maličko, Kateřino maličko, sladíte Rádio Čas, tak takový důkaz, že ho ladíte.
2: Ano.
1: No, řekněte něco. Z našeho programu, třeba dnešní téma.
2: Ježišmarja. No to teďka byla venku, takže to...
1: No dobře, cokoliv, jakýkoliv den beru. Třeba víkend, to je jedno, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, minulý týden.
2: No, písničky poslouchám.
1: No. Třeba ranní show jména moderátoru, nebo zkuste něco aspoň.
2: Jo, teďka mě dostali úplně.
1: Já věřím, já, když někdo chce po mně takhle něco narychlo, tak vždycky taky nemůžu si vzpomenout na nic. No, tak zkuste něco. Víte co, Katko? My máme dnešní téma hlášky našich rodičů, výchovné. Tak nějakou hlášku přidejte.
2: Takže u toho jídla, nevíš, že to stůl, dokud to nesmíš.
1: No, tak to je klasika, že jo? No, to nám lezly oči z důlku a jo. Ano, víte, co, Katko, je pondělí. Já věřím, pracujeme o 106 jako šroubci. Já vám to uznám. Posílám pizzu do vaší firmy na vaši mailovou adresu a vždy dopředu přeju dobrou chuť. A děkujeme, děkuji, že nás ladíte, děkujeme za přízeň. Děkuji. Mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Stavebniny DEK přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz. Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Eko.

0: Dokud ti není 15, dokud ti není 18, dokud bydlíš pod naší střechou, tak budeš poslouchat, jo, nebo taky u jídla, no, tohle sníš, dokud to nedojíš, tak jako nic, jo. No, takže asi takhle.
1: Takže budeš to přenášet třeba na svoje děti, že bude to úplně stejné, nebo?
0: No, já říkám v tuto chvíli, že ne, ale kdo ví, co bude, že jo?
1: Kdo ví, co bude, jo. Dokud nevyděláváš a bydlíš u nás, tak budeš poslouchat.
0: To je přesně ono.
1: Takže další hlášky už s Majkem, my jdeme na aktuální zprávy s Marcelou Fabiánovou a bude poledne, dobrou chuť.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Řidiči, aktuálně pozor na průtahu Horní Bečvou na Vsetínsku. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Komplikace v dopravě jsou také na Uherskohradišťsku na silnici u Drslavic, kde havaroval motorkář. I tady na místě zasahují záchranáři. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Češi vzali útokem předčasné důchody. Moravskoslezský kraj podpoří podnikatele a na Jesenicku vznikla nová naučná stezka. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Zájem o předčasný důchod letos raketově roste. Lidé chtějí stihnout výhodnější podmínky. Za první tři měsíce roku si o něj zažádalo dvakrát více lidí než loni. Může za to nová úleva. Kdo odvedl pojištění za 45 let, tomu stát nově strhne z důchodu za dřívější odchod jen polovinu toho, co dříve. Lidé mají navíc strach, že vláda podmínky pro odchod do penze v budoucnu zase zpřísní.
2: Morava aktuálně.
5: Podnikání v Moravskoslezském kraji nabere další obrátky. Hejtmanství rozdělí miliony korun mezi desítky podnikatelů. A na co peníze firmy využijí, to už nám prozradila náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
6: Bylo podpořeno 44 projektů, respektive podnikatelů malých a středních firm, a to ve výši necelých 10 milionů korun. Podpora se týkala například vybavení nových technologií, různých projektů, testovacích zařízení a podobně. A je tam taky jedno inovativní řešení, které vychází z laboratoří do produkce, a to je protipožární nátěr.
5: Mezi úspěšnými žadateli jsou letos podniky z oblasti průmyslové produkce, potravinářství a nebo zdravého životního stylu. Na Jesenicku u jeskyně Na Špičáku láká turisty nová naučná stezka. 6-kilometrová trasa je věnována době ledové a vede z obce Písečná přes údolí, skály a nánosy hornin. Na 9 zastaveních se zájemci seznámí s tím, jak krajinu před 500 000 let zásadně přetvořil tající severský ledovec. Pro cyklisty je na cestě připraveno i nové odpočívadlo.
2: Rádio Čas, sport.
5: A tenistka Linda Nosková se po nedělním triumfu na turnaji v Berlíně posunula na 10. místo ve světovém žebříčku a poprvé v kariéře je tak v top 10. Osobní maximum si vylepšila také vítězka z Nottinghamu Marie Bousková, která je v pořadí WTA nově na 22. pozici.

0: 5 za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Ta část, která ti dělala sofa, je moc hezká, malebná a hezky zakulacená. Což je lichotka. Potřebuješ překlad na to, že to byla lichotka?
3: Museli jsme mě rozdělit na části těla, abychom mohli něco pochválit. A takhle to mám každý všední den mezi 6 a 9, no.
1: Rádio

0: ze studia Rádia Čas už v tuto chvíli. Zdravím já, Mirek Rešl. Se mnou samozřejmě, jak je naším zvykem, hity, které milujete. A také budeme soutěžit a nadělovat a rozdávat a všechno možné. Je tady skřítek a já nebudu dlouho čekat.
1: Skřítků v poklad na Rádiu Čas.
0: Tohle je výzva, právě v tuto chvíli můžete volat sem ke mně do studia 77 66 12 800 a pokud se dovoláte jako třetí v pořadí, tak máte šance soutěžit a otvírat boxy se skřítkem a třeba si vydělat hned při pondělku nějaké ty penízky. Tak jsem zvědav, jak to dopadne, teď už muzika.
1: Rádio Čas. Hity.

0: na čas.
1: No, dneska se zatím ve Skřítkovi docela daří a já věřím, že se bude dařit i teď a budeme nadělovat. Tady Mirek Rešlo, kdo je na druhé straně?
2: Tady je Renčo, dobrý den.
1: Krásné odpoledne, Renčo, odkud nám voláte?
2: Z Valmezu Meziříčí.
1: Posílám pozdravy do Valmezu a zeptám se, na jaké výchovné hlášky rodičů nikdy nezapomenete? To je téma, které dneska řešíme v éteru. Tak máte něco takového?
2: Teď si nezrovna vzpomenu.
1: Tak to je dobře, to asi žádné nebyly.
2: Nebyly určitě.
1: Tak dobře, pojďme soutěžit, budeme možná nadělovat, budete skromnější nebo ráda riskujete?
2: No, asi riskuju.
1: Tak dobře, tak jdeme na to, otvírám první box.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 200.
1: No tak pěkně, hned ze startu nám to hodilo 200, ty jsou na kontě. Renčo, stačí nám to nebo ne?
2: Ne.
1: Dobře, pokračujeme dál. Co říká druhý box?
3: 400.
1: 400.
2: Taky ne.
1: Taky ne, dobře.
2: Ne.
1: Jdeme na třetí box.
3: 500.
1: No, máme 500.
2: Ne.
1: Prosím?
2: Ne. Nebereme.
1: Nebereme, dobře, dobře, pokračujeme dál. Co na to další box?
3: 700.
1: 700 na kontě, to už je pěkné. Co teď, stačí nám to?
2: Ještě jednou to zkusíme.
1: Ještě jednou, dobře, pojďme na další box.
3: 900.
1: Tak 900 na kontě, to už je krásné,
2: no,
1: ale může...
2: to už je dobré.
1: Může tam být víc, ale taky nemusí, to je na vás.
2: Co já vím... Ale zkusím to ještě.
1: No dobře, dobře, tak jdeme dál. Co další box?
3: 1000.
1: 1000 na kontě je.
2: Tak. To už si vezmu.
1: To už bereme, dobře.
2: Ano.
1: V tom případě děkuju. Gratuluju. 1000 korun je váš. Já jsem rád, že Skřítek opět naděloval. Podíváme se, co by bylo v dalším boxu.
2: Můžem.
1: Tak pojďme na to, otvírám další box. No, tak to bylo za 5.12, stihla jste to naprosto perfektně, další penízky už by tam nebyly, 1000, to je to, co tady Skřítek měl a co jsme rozdali, tak gratuluju ještě jednou.
2: Děkuju vám.
1: Zůstaňte na telefonu, vyřešíme podrobnosti, no a vy ostatní máte ještě šanci dneska vyhrát, protože jeden pokus se Skřítkem stále zbývá.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
3: Uvnitř je výhra. Stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
5: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře. A ty odcházíš nulou.
3: Rozhodni se správně.
5: Skřítkův poklad Rádia Čas.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
6: Hity, které milujete.
7: Rádio Čas.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Pozor, velká slevová akce vtedy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
13: To se ještě domluvíme.
14: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
15: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
14: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
15: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz. Cashpoint.cz. Cashpoint. Rychlá směna balut bez poplatků. Směnárny v Ostravě. Avion Shopping Park, Globus, Nová Karolina, Futurum a ve Frýdku místku OC Frýda. Směnárny Cashpoint. Vždy atraktivní kurzy. cashpoint.cz. Přijďte si užít havířovský čaj opáté s Rádiem Čas. Ve středu 24. června od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
13: www.podpovrchem.com.
0: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
16: Čas. Radio Čas.

0: čas. I ty, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co

0: I při pondělku zůstáváte věrní našemu časáckému rádiu a my dneska řešíme a ptáme se, na jaké výchovné hlášky rodičů nikdy nezapomenete. Pondělí je náročné. Tak pojďme se podívat na vaše odpovědi. Já se docela bavím, teda na Facebooku píše třeba Monika. Počkej, až budeš mít svoje děti, připomenu ti to. Irena napsala, přivedla jsem tě na svět, proč asi, abys chodil s košem? To je dobré, to mě pobavilo. Květa napsala, když skočí kača z okna, tak skočíš taky. To si myslím, že je asi největší klasika, to já jsem slýchával ve škole na základce, to si vzpomínám od naší třídní učitelky. No, dejte vědět i vy ostatní, zavzpomínejte na hlášky, které vám říkali rodiče, anebo klidně napište hlášku, kterou říkáte vy svým dětem. Jsem zvědav, Facebook nebo WhatsApp rádia čas, nahrávat můžete i hlasovky 77 66 12 800. Teď se ale pojďme podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Odpoledne zůstane oblačné, místy může být obloha i zatažená. Sem tam vykoukne sluníčko. Čekají nás občasné přeháňky, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se dneska odpoledne mají pohybovat v rozmezí od 27 do 30 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.

0: Tak se Šotkem, nebo pardon, se Stříkem už jsme dneska jednou nadělovali a stále jeden pokus bude zbývat, takže šance pro vás ostatní je veliká, ale není to jediná soutěž, se kterou dneska ještě budeme nadělovat a rozdávat. V rámci léta samozřejmě v našem éteru opět odstartovalo Megaléto Rádia Čas a to znamená, že vás dostaneme na ty nejlepší koncerty, festivaly a všechno, co se přes léto bude dít. No a tentokrát nebo tento týden budeme hrát o lístky například na Ladnou Čeladnou, Štěrkovnu, Open Music, Marka Ztraceného, Vojtěka Dyka a Brod 1995. Tam všude můžete vyrazit s naším rádiem úplně zadarmo. Co pro to udělat? Stačí jenom poslouchat naše rádio a dát dohromady výherní větu. Dneska nadělujeme lístky na Ladnou Čeladnou a já už brzy prozradím třetí slovíčko do naší výherní věty. A pokud jste nestihli ty předchozí, tak i ty v dnešním éteru Rádia Čas uslyšíte. Teď už ale další muzika.
1: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Megaléto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku. Tento týden hrajeme o lístky na Marka Ztraceného, Štěrkovnu Music Open, Brod 1995 a kupu dalších. Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na Rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas. Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
3: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna.

0: ke dnu stoupá.
1: Je 3 minuty před 13. hodinou, posloucháte Rádio Čas, čekají nás zprávy a informace z dopravy s Marcelkou a ve zprávách si povíme, že do Česka se vrátí extrémní tropická vedra.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Ranní espresso s Investonou.
5: Ve středu ráno přijde Jan Dragon, poradce představenstva, a Petr Jurča, key account manager ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
4: Ranní espresso s Investonou.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohody domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete.
6: Radiočas.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým 3 kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete 4. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.
10: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
11: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, na ulici 30. dubna v Ostravě stala se tady nehoda 2 osobních aut. Opatrní buďte také na dálnici D1 poblíž letiště Přerov, kde se srazily 2 nákladňáky, a pozornost věnujte také brněnské Vídeňské ulici, kde se střetlo osobní auto s motorkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Do Česka se vrátí extrémní tropická vedra. Olomoucký kraj pomůže venkovským obchůdkům a Slezská Ostrava nabídne dostupné bydlení. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Počasí nám i tento týden přinese horké chvilky. Začátkem týdne sice teploty mírně klesnou ke 30 stupňům a přinesou silné bouřky a místy i kroupy. Od středy se ale obloha projasní a rtuť teploměru zamíří opět prudce nahoru. Ve druhé polovině týdne se tak musíme připravit na další vlnu extrémních veder, které místy mohou dosáhnout až 630 stupňů.
2: Morava aktuálně.
11: Olomoucký kraj pomůže opět malým venkovským obchůdkům, mezi které rozdělí 3,5 milionu korun. Jedná se o prodejny v 35 obcích, které by bez dotací musely ukončit svůj provoz. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
12: Také lidé z menších obcí by měli mít šanci dostat se bez problémů k pečivu a například i základnímu drogistickému zboží. Obchůdek jim to umožňuje. Podporujeme prodejny, které se nacházejí ve vsích nebo místních částech do 1000 obyvatel s maximálně jedním maloobchodem.
11: Slezská Ostrava rozšiřuje nabídku dostupného bydlení pro mladé lidi i seniory. Radnice zde aktuálně spravuje přes 1000 bytů a nové přiděluje formou rychlých výběrových řízení. Vedle klasických nájmů obvod nabízí startovací bydlení pro studenty v Dědičné ulici anebo komunitní dům pro samostatné seniory v Heřmanicích. Kapacita se navíc brzy rozroste o další 20 modernizovaných bytů v Šanovské ulici.
2: Rádio Čas, sport.
11: A dnes bude během grémia Ligové fotbalové asociace rozlosován nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže. Otazník visí nad Karvinou, kterou etická komise kvůli ovlivnění 3 utkání v roce 2024 minulý týden vyloučila, ale slezský klub se proti verdiktu odvolal. Úterní počasí nám nabídne prosluněnou oblohu, bude skoro jasno až polojasno s teplotami od 25 do 30 stupňů. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
0: ta část, která ti dělala sofa, je moc hezká, malebná a hezky zakulacená. Což je lichotka. Potřebuješ překlad na to, že to byla lichotka?
3: Museli jsme mě rozdělit na části těla, aby ho mohli něco pochválit. A takhle to mám každý všední den mezi 6 a 9, no.
2: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Posloucháte Rádio Čas, pondělní odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem. Léto už je oficiálně tady, to pravé oficiální začalo včera, 21. června, kdy jsme zároveň měli nejdelší den v roce. No a protože tady máme léto, tak tomu samozřejmě nepochybně patří také dovolené. A my se podíváme na ty nejkrásnější pláže na světě, tak pokud přemýšlíte, kam vyrazit, možná za chviličku nabídnu tipy. No a v této hodince prozradím také další slovo do výherní věty pro megaléto Rádia Čas. Tak poslouchejte, teď už muzika. Radio Chat.

0: Posloucháte Rádio Čas, léto už je tady a já se přiznám, že už nějakou dobu přemýšlím, kam letos vyrazit k moři a jestli mě osobně něco dokáže odradit hned po příjezdu, tak je to právě škaredá pláž a moře, ve kterém nevidím třeba ani vlastní nohy. A právě proto mě zaujal nový žebříček nejlepších pláží v Evropě pro letošní rok. Mimo jiné, co jsem se dočetl, tak se hodnotila kvalita vody, příroda i celkový zážitek, tak se pojďme podívat na první tři místa. Na třetím místě skončila řecká pláž Tery na ostrově Kefalonie, ano, tak je to správně. Podle lidí, kteří navštívili, tak by to měl být přesně typ místa, kde si připadáte, jako byste objevili vlastní soukromou pláž. Na druhém místě mimo jiné skončila Vautomi na malém řeckém ostrově Antipaxos. Tady jsem viděl fotky a to jsem si říkal, že kdyby mi někdo tvrdil, že to je Karibik, tak bych to asi bych tomu věřil. A vítězem se stala portugalská pláž Monte Clérigo v Algarve. Místní přezdívají pláž západu slunce a podle všeho je to jedno z těch míst, kde si večer sednete do písku a najednou zjistíte, že vlastně nikam nespěcháte. Tak snad se vám udělal chutě na nějakou pěknou pláž. Takže jestli stejně jako já vybíráte dovolenou, hlavně podle toho, jak vypadá pláž a moře, tak jsme možná právě našli pár zajímavých kandidátů. Ode mě další muzika a hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde Lucie Baránková-Vilamová, náměstkyně primátora města Ostravy. Povídat si budeme o nových projektech v zoologické zahradě. Poslouchej po 8 hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
2: Hity, které milujete. Radio
5: Čas. Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
6: Notino, today is yours. Feel good.
7: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
10: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karviná.cz.
11: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
12: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
11: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
13: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
14: Obědovka Rádia Čas.
13: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
14: Když posloucháš, máš vyhráno.
13: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Hity, které milujete.

0: Pondělní odpoledne s rádiem Čas. No, už to zní lépe než pondělní dopoledne. Každopádně ty pondělky nejsou vždycky úplně procházka růžovým sadem. Nevím, jak to teda máte vy, mě vždycky chvilku trvá, než se dostanu do toho pracovního nasazení, no, však to slyšíte. A proto se podíváme do dnešního rána, protože je tak jako každý všední den i dnes probíhalo Víš, nevíš, a my si můžeme procvičit naše znalosti a dovednosti a zároveň zjistíme, jak jsou na tom naši ranní moderátoři. Tak se pojďme podívat, jak to dneska vypadalo. Věděli byste třeba, kdo je autorem českého muzikálu Galileo?
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Úvodu se nebojte. V roce 1633 Galileo Galilei odvolává před inkvizičním soudem Koperníkovo učení, že se země točí kolem slunce. Kdo je autorem českého muzikálu Galileo?
4: Janek Ledecký.
3: Z astronomického oboru, když jsme teda ještě u toho, víte, která skupina nahrála pro změnu písničku Giordano Bruno?
4: Není to pražský výběr?
5: Giordano Bruno.
4: Ne, a to je pražský výběr.
5: Jakože česká skupina nebo zahraniční?
3: Teď nevím, jestli mám dát lehkou anebo univerzální jako nápovědu.
5: Zkus lehkou, zatím.
3: To je moc lehké, ale.
4: Tak dej univerzální.
3: Tak asi tu univerzální, tu zvukovou.
6: Protože zem se potáčí.
5: Ježíš, to znám.
3: Čili
5: je to Petr Janda.
3: Přesně tak.
5: No jo.
3: Lehká by bylo mega koncert Rádia Čas.
5: A mě by zajímalo, jo, no tak vidíš, no. No, ta lehká, to si řekl.
3: No, megáč, jasný, že jo.
4: No jasně.
3: V roce 1976 byl zrušen v Kanadě trest smrti. Hlavní město Kanady už asi posté.
5: Toronto? Počkej, ne.
3: Ty jsi mi dávala taky, dokonce
4: dávala.
3: Před pár týdny, no. Možná se pletu, jo, ten výraz, ale jakoby...
5: Jakože český?
4: A první písmeno?
3: Ottawa.
5: Takhle.
4: A mě to napadlo a já jsem si říkala, že to je někde jinde.
3: No dobře, a teď jenom hravé, děcka, které z těchto měst není kanadské, jo?
5: Mm-hmm.
3: Edmonton, Halifax, St. John, Belmont.
5: Já bych řekl Halifax.
4: Já taky, ale nevím proč.
3: Mimochodem, jedno z nich jsem teda vymyslel s pomocí umělé inteligence, ať je to opravdu hravé. A není to Halifax.
4: Je to Belmont.
3: Yes.
5: No.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
7: Taky v úterý se můžeme těšit na prosluněnou oblohu a vysoké teploty. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno s teplotami od 25 do 30 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 21 stupňů Celsia.
2: Ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty.

Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: No, tak i dneska budeme samozřejmě nadělovat. Máme tady pro vás další lupiny. Minulý týden jsme rozdávali lísky třeba na One Republic a mnoho dalšího. A tento týden Ladná čeladná, Štěrkovna Open Music, Marek Ztracený, Vojtěch Dyk a Brod 1995. Na tyto všechny akce s naším rádiem můžete vyrazit úplně zadarmo a dokonce vzít někoho s sebou. Co pro to udělat? Dát dohromady výherní větu. Ta se skládá ze 4 slov, 2 už jsme prozradili. Pokud je nemáte, nepamatujete si je, nebo jste si je nezapsali, tak nebojte, ještě jednou je dneska připomenu. Každopádně třetím slovem do dnešní tajenky je slovo rádio. Jo, takže třetí slovo do dnešní tajenky, pokud máte zájem soutěžit a získat si lístky na Ladnou čeladnou, kde mimo jiné vystoupí spousta skvělých interpretů, například Aneta Langerová, Jana Kirchner, Olympic, Kateřina Marie Tichá, festival, který proběhne 31. července a 1. srpna, tak ještě dneska odpoledne můžete vyrazit. Buďte ve střehu, za chvilku muzika.
2: Perlivé od Vinia, to je spojení plné vína, svěžích bublinek a šťavnatých ovocných tónů. Vyzkoušíte perlivé jahodové, pomelo grep nebo mango? A ta chuť? Dokonalost. Pořádně vychlazené s pár kostkami ledu, to je ideální drink na letošní sezónu. Navíc ho koupíte v láhvi nebo v plechovce. S víniem léto každý den.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: za 3 minuty, 14. hodina, slovo si v tuto chvíli bere Marcelka. Zamíříme na cesty, čekají nás také zprávy a v těch si povíme, že vláda v příštím roce nebude zdražovat cigarety a alkohol.
1: Stavebniny DEK přináší megaakci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu pórobetonových příčkovek. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pórobetonových. Více na DEK.cz.
2: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny. Pepco.
3: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
4: Řidiči aktuálně pozor v Ostravě, a to na třech místech. Na ulici 28. října v Hulvákách havarovala 3 osobní auta ve směru do centra. Na Opavské ulici v Porubě se srazilo osobní auto s autobusem a na křižovatce Martinovská Opavská se srazily 2 nákladáky. Komplikace v dopravě jsou také v Havířově na Moskevské ulici u nemocnice, kde policisté řeší bouračku 2 vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Vláda v příštím roce nebude zdražovat cigarety a alkohol. Ostrava dostane novou sportovní halu a ve Zlínském kraji vyrostou první venkovské non-stop prodejny. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marca Fabiánová. Vláda se zaměří na boj s černým trhem. Díky tomu se nebudou v příštím roce zvyšovat daně z cigaret, alkoholu ani hazardu. Sazby tak zůstanou stejné, protože opakované zdražování například tvrdého alkoholu už do státní kasy nepřineslo více peněz, ale lidé kvůli vysokým cenám začali nákupy omezovat. Resort chce proto více kontrolovat nelegální prodej a od roku 2027 plánuje nově zdanit například kratom.
5: Morava aktuálně.
4: Městský obvod Slezská Ostrava odstartoval výstavbu moderní sportovní haly. Novostavba za téměř 90 milionů korun nabídne prostor pro širokou škálu sportovních aktivit. A pokud vše půjde podle plánu, hotovo by mělo být na podzim příštího roku. Pokračuje mluvčí radnice Sandra Štrejlova.
6: Tělocvična, která přiléhala ke zdejší střední zdravotnické škole, byla již delší dobu kapacitně i technicky nevyhovující a v podstatě sloužila jen pro výuku tělocviku. Naším záměrem bylo vybudovat zde větší sportoviště, které by sloužilo místním spolkům, sportovním klubům i široké veřejnosti.
4: Ve Zlínském kraji vyrostou první venkovské non-stop prodejny, které lidem umožní nakupovat 24 hodin denně. Jako první si moderní samoobslužný systém vyzkouší obce Rudimov a Vítonice. Nové obchůdky nabídnou kromě potravin také kávomaty, terasy k posezení a nebo výdejny zásilek. Aby se v nich starší lidé nebáli nakupovat, v určité hodiny jim bude s technologiemi pomáhat klasická obsluha.
5: Rádio Čas, sport.
4: A obhájci titulu fotbalisté Slávie zahájí novou sezónu první ligy o víkendu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Sparta se představí v Brně proti Zbrojovce. Další ze spolufavoritů Plzeň bude pak hostit Liberec. Rozhodl o tom dnešní los Ligové fotbalové asociace. Počasí nám zítra nabídne slunečnou oblohu a taky vysoké teploty. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno s teplotami od 25 do 30 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
5: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
7: Ta část, která ti dělala sofa, je moc hezká, malebná a hezky zakulacená. Což je lichotka. Potřebuješ překlad na to, že to byla lichotka?
8: Museli jsme mě rozdělit na části těla, aby ho mohli něco pochválit. A takhle to mám každý všední den mezi 6 a 9, no.
5: Rádio

0: I v pondělí odpoledne vám dělá společnost Rádio Čas a také má maličkost Mirek Rešel zdraví od mikrofonu. Samozřejmě i hity, které milujete, ty vám pošlu za malou chvilku a nabídnu také tipy, kam můžete vyrazit v tomto týdnu. A aby toho nebylo málo, tak se podíváme i na to, co nás čeká v zítřejším pořadu Jeste s rozumem. A taky prozradím věty do megaléta Rádia Čas. A teď už ale muzika, zůstaňte s námi.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dnes tady mám pro vás pozvánku do Havířova na Havířovský čaj o páté s rádiem Čas, a to ve středu 24. června. Startuje se v 17 hodin, a to ve Společenském domě Reneta. Můžete se tady těšit na retro diskotéku s DJ z rádia Čas, konkrétně s Alešem Šklubalem. No a mimo jiné také krátké zábavné kvízy, ochutné gastroceny, vstupné 50 korun. No a předprodej probíhá už tuto chvíli v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. Tak pokud vyrazíte, přeji vám příjemnou zábavu. Babu.
1: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
2: Vydejte se za památkami do Salzburska. Navštivte pevnost Hohensalzburg s úžasným pohledem na město a hory. Hrad Mauterndorf s rytířským hřištěm nebo tajemný Hohenwerfen s ukázkami letu dravců. A největší jízda? Ta čeká na pevnosti Knýpas s nejdelší tunelovou skluzavkou v Alpách. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
3: Přijďte si užít festival v ulicích v Ostravě Porubě. 26. a 27. června se na hlavní třídě a v okolních dvorech můžete těšit na hudbu mnoha žánrů, pouliční umění, dětský jarmark nebo workshopy. Prostě dva dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na Art and Life Ostrava.cz.
4: Cashpoint. Rychlá směna balut bez poplatků. Směnárny v Ostravě. Avion Shopping Park, Globus, Nová Karolina, Futurum a ve Frýdku Místku OC Frýda. Směnárny Cashpoint. Vždy atraktivní kurzy. sshpoint.cz.
5: Takže děti chtějí vodu, ty sport a já trochu klidu. To máme složité.
4: Vlastně ne. Hlučínské jezero. Autokemp, koupání, sport, občerstvení i cyklostezka až k Polskému jezeru. Vše na jednom místě. Info, rezervace a webkamera na www.sak-hlučín.cz. Přijďte si užít havířovský čaj o páté s rádiem Čas. Ve středu 24. června od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z rádia Čas a krátké zábavné kvízy, ochutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
6: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
7: Já zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
6: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete. Čau.

0: Vaším parťákem zůstává Rádio Čas a já se přiznám, že mám strašně rád procházky, rád poznávám nová místa, klidně i ta stará, a když je pěkně, tak si rád někam vyrazím. Zase nesmím být úplně vedro, že jo, tak jak to je v posledních dnech. Toto není potom až tak příjemné, ale to, že mluvím o procházkách, má svůj důvod, protože už zítra, tak jako každé úterý, opět startuje pořad Jeste s rozumem. Společně s kolegyní Evčou Rigler a právě procházky budou zítřejším tématem.
1: Obyčejné svižné procházky mají pro naše zdraví spoustu, ale spoustu benefitů. Jsou prevencí řady chronických onemocnění, no a bez nadsázky nám můžou prodloužit život. Chodit pěšky může kdokoliv, kdykoliv a v jakémkoliv věku. Klidně ráno po snídani, během dovolené, nebo hezky večer, romanticky u západu slunce. No a nespornou výhodou je i to, že k obyčejné procházce nepotřebujeme vůbec žádné speciální vybavení. Stačí pohodlné boty a chuť se jít projít. Jo a mimochodem, chůze taky posiluje imunitní systém a zlepšuje naše zažívání. Fyzickou aktivitou totiž podporujeme peristaltiku střev. A díky tomu dochází k rychlejšímu průchodu tráveniny tím naším zažívacím traktem. Takže zařaďte teď v létě pravidelné procházky do svého životního stylu, klidně i bosky v trávě, kolem vody nebo po lesních cestách a uvidíte, že vaše trávení bude šlapat jako hodinky.
0: Celý pořad už zítra po 11. hodině v éteru Rádia Čas a ve čtvrtek navíc v našem časáckém éteru také chodící speciál společně s Evčou Rigler, tak buďte u toho. Ode mě teďka počasí na zítřejší den a za chviličku další hity, které milujete.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Taky v úterý se můžeme těšit na prosluněnou oblohu a vysoké teploty. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno s teplotami od 25 do 30 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 21 stupňů Celsia.
4: Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Mega Léto Rádia Čas.
1: Když se řekne léto, tak mě osobně se vybaví festivaly, akce, slavnosti a spousta zábavy, vody a podobně. No a naše rádio vás na ty nejlepší festivaly a nejlepší akce dostane úplně zadarmo. Každý všední den nadělujeme lístky. Tento týden na Ladnou Čeladnou, Štěrkovnu Open Music, Marka Ztraceného, Vojtěcha Dyka a mnoho, mnoho dalšího. Stačí jen dát dohromady výherní větu. Ta se skládá ze 4 slov. A pokud jste neslyšeli první 3, tak máte poslední šanci si je poslechnout a ještě mít šanci teda získat lístky na Ladnou Čeladnou. A ty první 3 slova zní: denně poslouchám rádio, a ještě jedno slovíčko, které zatím neprozradím. Každopádně denně poslouchám rádio, to je věta, která vám dnes může vyhrát lístky, a já držím palce, ať to vyjde.

0: velkých prodejnách e-obuv ví.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
3: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
4: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
2: Hity, které milujete.

0: S rádiem Čas a se mnou už ve studiu Terka Puferka, ahoj.
1: Čauky, zdravím tě.
0: Tedy ty jsi už maminka, dneska řešíme, na jaké výchovné hlášky rodičů nikdy nezapomenete. Mě zajímá, jestli i ty máš třeba nějaké výchovné hlášky, které používáš, a jaké jsi měla ty teda předtím.
1: Já se jako velmi snažím nějaké speciální hlášky výchovné nemít, protože vím, že ono to ve většině případů nemá žádný smysl. Jo? Taky jsem slýchávala takové to, protože jsem to řekla a dokud žiješ v mém bytě, fakt to nefungovalo, takže se tomu zatím snažím vyhýbat. No ale myslím si, že třeba jako z hlediska výchovy, tak třeba jako dobré typy, co mi táta dával, vždycky mi říkal, hele, to lepší si musíš nechat na potom, aby se měla na co těšit. A já to reálně třeba v rámci jídla, v rámci každého svého jídla, co jim dělám až do dnes, že si prostě vyberu ty kousky, které mi přijdou nejlepší, a vlastně to ve mně zbuzuje takový klid, že vlastně jako na závěr to bude úplně nej.
0: Téma, které dneska ještě budeme řešit v éteru Rádia Čas, ale budeme také soutěžit. Máme tady lístky na Ladnou Čeladnou. Prozradíš, kdy budeme soutěžit a odhalovat, nebo si to necháš pro sebe?
1: Já bych to viděla po 17. hodině, to bude ideál.
0: Tak buďte ve střehu, teď už předávám slovo Marcelce, čekají nás informace z dopravy a také zprávy. V těch si řekneme, že Češi vzali útokem předčasné důchody.
2: Dobré ráno, Moravo. Ranní espresso s Investonou. Ve středu ráno přijde Jan Dragon, poradce představenstva, a Petr Jurča, key account manager ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Ranní espresso s Investonou.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: cenách e-obuv ví.
1: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
2: Jdeme!
1: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
3: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě Hrabové na Fídecké ulici. Havaroval tady nákladák a osobní auto. Nehoda dvou vozidel komplikuje provoz také v Havířově na Moskevské ulici, právě tak jako ve Zdíně na Přílucké ulici, kde se srazilo nákladní auto s osobním. A také se můžete zdržet ve Znojmě na Palackého ulici. Tady policisté šetří nehodu dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Češi vzali útokem předčasné důchody. Moravskoslezský kraj podpoří podnikatele a na Jesenicku vznikla nová naučná stezka. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Zájem o předčasný důchod letos raketově roste. Lidé chtějí stihnout výhodnější podmínky. Za první tři měsíce roku si o něj zažádalo dvakrát více lidí než loni. Může za to nová úleva. Kdo odvedl pojištění za 45 let, tomu stát nově strhne z důchodu za dřívější odchod jen polovinu toho, co dříve. Lidé mají navíc strach, že vláda podmínky pro odchod do penze v budoucnu zase zpřísní.
4: Morava aktuálně.
3: Podnikání v Moravskoslezském kraji nabere další obrátky. Hejtmanství rozdělí miliony korun mezi desítky podnikatelů. A na co peníze firmy využijí, to už nám prozradila náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
5: Bylo podpořeno 44 projektů, respektive podnikatelů malých a středních firm, a to ve výši necelých 10 milionů korun. Podpora se týkala například vybavení nových technologií, různých projektů, testovacích zařízení a podobně. A je tam taky jedno inovativní řešení, které vychází z laboratoří do produkce, a to je protipožární nátěr.
3: Mezi úspěšnými žadateli jsou letos podniky z oblasti průmyslové produkce, potravinářství a nebo zdravého životního stylu. Na Jesenicku u jeskyně Na Špičáku láká turisty nová naučná stezka. 6-kilometrová trasa je věnována době ledové a vede z obce Písečná přes údolí, skály a nánosy hornin. Na 9 zastaveních se zájemci seznámí s tím, jak krajinu před 500 000 let zásadně přetvořil tající severský ledovec. Pro cyklisty je na cestě připraveno i nové odpočívadlo.
4: Rádio Čas, sport.
3: A tenistka Linda Nosková se po nedělním triumfu na turnaji v Berlíně posunula na 10. místo ve světovém žebříčku a poprvé v kariéře je tak v top 10. Osobní maximum si vylepšila také vítězka z Nottinghamu Marie Bousková, která je v pořadí WTA nově na 22. pozici.

0: No, krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Ta část, která ti dělala sofa, je moc hezká, malebná a hezky zakulacená. Což je lichotka. Potřebuješ překlad na to, že to byla lichotka?
3: Museli jsme mě rozdělit na části těla, aby ho mohli něco pochválit. A takhle to mám každý všední den mezi 6 a 9, no.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Jste s námi na vlnách Rádia Čas a já vás všechny ještě jednou vítám u dnešního odpoledního vysílání. Doufám, že máte úspěšný start do nového týdne, no a pustíme se rovnou do novinek, které tady pro vás mám. A jednou z nich je, že moje asi úplně nejoblíbenější herečka Anne Hathaway teď oznámila velkou novinku. Nejenom, že 2 měsíce zpátky jsme se tady bavili o tom, že tahle žena ve svých 43 letech byla zvolena tou nejkrásnější ženou pro rok 2026, ale zároveň teďkom oznámila, že je po třetí těhotná. Už má se svým manželem Adamem Schulmanem 2 syny, Jonathana a Jacka, tak uvidíme, jestli do třetice to bude další chlapec do party anebo holčička. Nicméně Anne vypadá velmi spokojeně. Kdybychom chtěli jet v takových těch jako babských radách, tak vzhledem k tomu, že jí to velice sluší a má takové extrémně něžné rysy v obličeji, tak by to měl být chlapeček, ale uvidíme, to se necháme překvapit. Tak či tak držíme palce a gratulujeme. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas. No a přátelé, zrovna před pár dny vyšel žebříček, který mapoval, které národy jsou úplně ty nejtěžší na světě. A bylo teda docela šokující zjištění, že aktuálně se Česko dostalo opravdu mezi ty úplně nejvíce přední příčky. U mužů je to druhé místo na celém světě. Vlastně jediná země před námi je Tonga. A potom teda v rámci žen, tak tam se Česko umístilo na čtvrtém místě. Před ním je už jenom USA, svatý Krštof a opět Tonga. Pojďme si říct na rovinu, že tohle asi nebude úplně ideální varianta, ale pokud vás tohle téma zajímá a třeba byste se v něm chtěli nějakým způsobem posunout, anebo třeba potřebujete nějaké rady, jenom jak to filtrovat na tom internetu, kdo říká skutečnou pravdu, kdo je odborníkem a kdo má prostě jenom nějaké své domněnky. V tomhle ohledu podle mě výborně poslouží náš pořad na TV Relax, který probíhá opravdu se skutečným předním českým odborníkem na léčbu obezity, což je pan doktor Evžen Machytka, který tam bude v rozhovorech představovat nejnovější metody léčby, bude radit, jak efektivně a zdravě zhubnout a také přináší další rozhovory s jinými odborníky, kteří se snaží představit ty nejnovější vědecké poznatky o lidském organismu a hlavně dávám na výběr nějaké možnosti, které jsou udržitelné a zdravé, jak se dostat do zdravé váhy. Takže pokud by vás to zajímalo, každou středu od 16.55 běží série těchto podcastů na TV Relax.
1: Otevírám výherní box.
2: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
1: Odpočítávám. 3, 2, 1.
2: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
1: Tak co? Jdeš do toho?
2: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete. Radio
5: Čas. Pozor, velká slevová akce vtedy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.

0: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karvina.cz
1: Cashpoint. Rychlá směna balut bez poplatků. Směnárny v Ostravě. Avion Shopping Park, Globus, Nová Karolina, Futurum a ve Frýdku místku OC Frýda. Směnárny Cashpoint. Vždy atraktivní kurzy. cashpoint.cz
2: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s rádiem Čas. Ve středu 24. června od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
3: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
4: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
3: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
5: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
6: Čas. Rádio Čas.

0: Rádio ČAS je tady s vámi i při pondělním odpolední. No a přátelé, pokud nás poslouchají fanoušci zpěvačky Pink, tak určitě zpozorněte. Mám pro vás výbornou zprávu, ze které mě teda osobně srdce plesá, protože zpěvačka se rozhodla, že letos by ráda vydala své 10. studiové album. Zatím nemáme přesné datum vydání, ale už ho úspěšně dokončuje. Přičemž poslední album bylo v roce 2023, konkrétně Trustful, které dopadlo naprosto úžasně. Úžasné songy, ostatně jako drtivá většina věcí, které Pink vydá, tak má vždycky velký úspěch. O to víc se těšíme. Údajně strávila opravdu poslední rok intenzivní prací ve studiu a nová deska už je téměř na světě. Přičemž já doufám, že to potom propojí i s nějakým turné, ideálně celosvětovým, abychom si ji mohli užít naživo, protože ona je známá tím, že má jedny z nejlepších show ze všech zpěváků. Právě velmi často tam tancuje, dělá vzdušnou akrobaci s neuvěřitelnou ladností a vzhledem tomu, že ona je v opravdu jako perfektní kondici, tak to stojí za to ta podívaná. No a my už se pojďme podívat na to, zdali bude stát za to zítřejší počasí.
1: Rádio ČAS. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky v úterý se můžeme těšit na prosluněnou oblohu a vysoké teploty. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno s teplotami od 25 do 30 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 21 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Rádio ČAS.

0: jste s námi na vlnách Rádia Čas. No a přátelé, ten, kdo z vás je opravdu věrný posluchač a chtěl by se s naším týmem potkat i naživo a zároveň si jen tak jako mimo děk u toho užít obrovskou nálož vynikající muziky, na které by se podíleli třeba David Koller, Lenny, Olympic, Marpo a nebo také světoznámá kapela Europe, která přijede v rámci svého evropského turné ke 40. výročí k nám do Česka, konkrétně do Ostravar Arény. No a vy už samozřejmě moc dobře víte, že já narážím na náš megakoncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi, který se odehraje 21.11. a já věřím, že všichni věrní tam budou s námi. Rozhodně to bude stát za to, až budou arény a všichni burácet právě třeba při písni The Final Countdown, tak u toho prostě nechcete chybět.
1: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Na páteční snídani přijde Lucie Baránková-Vilamová, náměstkyně primátora města Ostravy. Povídat si budeme o nových projektech v zoologické zahradě. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Stavebniny DEK přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
10: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekonomy.cz.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas, no a přátelé, už tady máme čtvrtou hodinu, což v překladu znamená, že nás čekají zprávy ze světa i z domova, také čerstvé informace ze silnic. No a v neposlední řadě, pokud máte chvíli, zastavte se na našem Facebooku Rádia Čas a napište nám, jak to bylo u vás v rámci všemožných vychovávacích hlášek od vašich rodičů. My si i na tohle téma v další hodině posvítíme a nějaké si přečteme a nostalgicky zavzpomínáme.
1: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
2: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
5: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
6: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě na Českobratrské ulici. Havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda dvou vozidel také komplikuje provoz ve Valašském Meziříčí na Nádražní ulici, právě tak jako ve Znojmě na ulici Palackého. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Do Česka se vrátí extrémní tropická vedra. Olomoucký kraj pomůže venkovským obchůdkům a Slezská Ostrava nabídne dostupné bydlení. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Počasí nám i tento týden přinese horké chvilky. Začátkem týdne sice teploty mírně klesnou ke 30 stupňům a přinesou silné bouřky a místy i kroupy. Od středy se ale obloha projasní a rtuť teploměru zamíří opět prudce nahoru. Ve druhé polovině týdne se tak musíme připravit na další vlnu extrémních veder, které místy mohou dosáhnout až 630 stupňů.
1: Morava aktuálně.
6: Olomoucký kraj pomůže opět malým venkovským obchůdkům, mezi které rozdělí 3,5 milionu korun. Jedná se o prodejny v 35 obcích, které by bez dotací musely ukončit svůj provoz. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
7: Také lidé z menších obcí by měli mít šanci dostat se bez problémů k pečivu a například i základnímu drogistickému zboží. Obchůdek jim to umožňuje. Podporujeme prodejny, které se nacházejí ve vsích nebo místních částech do 1000 obyvatel. S maximálně jedním maloobchodem.
6: Slezská Ostrava rozšiřuje nabídku dostupného bydlení pro mladé lidi i seniory. Radnice zde aktuálně spravuje přes 1000 bytů a nové přiděluje formou rychlých výběrových řízení. Vedle klasických nájmů obvod nabízí startovací bydlení pro studenty v Dědičné ulici anebo komunitní dům pro samostatné seniory v Heřmanicích. Kapacita se navíc brzy rozroste o další 20 modernizovaných bytů v Šanovské ulici.
1: Rádio Čas, sport.
6: A o vítězi ženské basketbalové ligy a držiteli bronzu rozhodne v příští sezóně jediný zápas na neutrální půdě. Podle představitelů se takzvané superfinále bude hrát i v Jihlavě. Tamní nová horácká aréna bude hostit i jediný duel o bronz. A taky v úterý nám bude horko. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno s teplotami od 25 do 30 stupňů. Tolik další zprávy naslyšenou v 17 hodin. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
8: Ta část, která ti dělala sofa, je moc hezká, malebná a hezky zakulacená. Což je lichotka. Potřebuješ překlad na to, že to byla lichotka?
9: Museli jsme mě rozdělit na části těla, abychom mohli něco pochválit. A takhle to mám každý všední den mezi 6 a 9, no.
1: Rádio

0: Posloucháte Rádio Čas, no a jak jsem slíbila, pojďme se podívat na dnešní téma, které probíráme na Facebooku Rádia Čas. Na jaké výchovné hlášky od rodičů nikdy nezapomenete? No, když jsem mrkla do komentářů, tady jsou fakt takové ty evergreeny. No, tak třeba Monika píše, počkej, až budeš mít svoje děti, připomenu ti to. Ano, ano, to jsme všichni slyšeli mnohokrát a my, co už teda ty děti máme, tak už i si reálně užíváme, že nám to potom připomínají. Pak třeba Květa píše, a když skočí kačas okna, tak skočíš taky? Taky, úplná klasika. Potom tady máme například Irenu, která píše, přivedla jsem tě na svět. Proč asi? Aby schodil s košem. Tak to teda musím říct, že je velmi originální hláška. Tu jsem ještě neslyšela. No a v neposlední řadě tady máme například takovou tu klasiku, spíše teda v mém věku spíš našich babiček. Vem si košilku, bude ti táhnout na záda, anebo takové ty věci jako prochladnou ti vaječníky. Však to všichni známe. Napište nám, jestli máte nějaké originální hlášky, anebo jsou tam přesně tady tyhle ty evergreeny. Všechno si rádi přečteme.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
0: No a kdybyste náhodou slyšeli našeho skřítka, tak určitě volejte, protože i dneska budeme soutěžit.

0: skřípka, v rámci kterého si můžeme vyhrát nějakou speciální částku, jakou to právě nevíme. No a já už tady mám na drátě toho, kdo se dovolal jako první. Zdravím.
1: Dobrý den, tady Mirek ze Vsetína.
0: Zdravím, jenom super. Už jste někdy soutěžil s naším skřítkem?
1: Ne, s váma jsem ještě nesoužil vůbec.
0: Super, no tak to bude premiéra, o to více napínavé, tak já si myslím, že se pustíme rovnou do toho, ať zjistíme, jak to dneska s tou výhrou bude vypadat. Co vy na to?
1: No, zkusme to, děkuju.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: Jak to vidíte? Jdeme dál?
1: No, tak zkusme ještě další, no, určitě.
2: 200.
0: I tentokrát jsme se trefili. Jak to vidíte dál?
1: No, zkusme ještě trošku dál.
2: 300.
0: A co teď? Pokračujeme ve hře?
1: No, vím, že už jste nějaké peníze rozdali, ale zkusme ještě kousek.
2: 400.
0: I tentokrát se risk vyplatil. No, jak se rozhodnete v tuto chvíli? Berem 400 nebo tady zkoušíme další částky?
1: Víte co, ještě jednou si to zkusím.
2: 500.
0: A i v tomto případě byl skřítek schovývavý. Jak to vidíte dál?
1: Ještě jednou naposled.
2: 600.
0: A trefili jsme se i tentokrát. No a co teď? Zkusíme to ještě, budeme riskovat?
1: Ne, už riskovat nebudu. Děkuju.
0: Jste si jistý? Dobrá teda. Tak já tím pádem na vaše konto připisuji krásných 600 korun a my se teďkom asi půjdeme podívat, jak by to dopadlo, kdybyste se rozhodl, že ještě risknete.
2: A nemáš nic.
0: Výborně, tak je tady přesně ta ideální situace. Vy jste to vychytal nejlépe, jak jste mohl. Maximální částka, která se dala vyhrát v této hodince, byla právě 600. Takže gratuluju.
1: Děkuji moc.
0: A už víte, za co to utratíte? Ještě kontrolní otázka.
1: Na,
0: jestli už víte, za co to utratíte, jestli vás napadá něco, jak využít těch 600?
1: No, tak já si myslím, že něco pro manželku koupím, něco pěkného.
0: O, tak to je krásné. No tak o to více přejeme výhru a mějte se krásně.
1: Děkuji moc, mějte se taky, nashledanou.
0: Pozdravujem. No a jak vidíte, dneska to vyšlo naprosto parádně. Zítra samozřejmě soutěžíme zase v každém vysílacím bloku s každým moderátorem, takže držím palce, ať to dopadne stejně pozitivně, jako ta v případě Miroslava.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
6: Přijďte si užít festival v ulicích v Ostravě Porubě. 26. a 27. června se na hlavní třídě a v okolních dvorech můžete těšit na hudbu mnoha žánrů, pouliční umění, dětský jarmark nebo workshopy. Prostě dva dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na Art and Life Ostrava.cz.
7: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
8: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
7: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
9: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
10: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a posvítíme si opět do světa celebrit, tentokrát na herečku Sarah Jessica Parker, která teď získala krásné ocenění, konkrétně čestný doktorát v oblasti umění, a tohle ocenění nadělila Northwestern University za dlouholetý přínos kultuře, televizi a hereckému umění. Nejde teda úplně o titul získaný studiem, ale o takové čestné uznání toho, co všechno už kultuře přinesla a že je takovým dobrým vzorem pro všechny, kteří by chtěli jít podobnou cestou. Já musím říct, že přesně u této zpěvačky mám něco podobného, jako když vidíme Daniela Radcliffa, tak si prostě vybavíme Harryho Pottera, tak já, když vidím Sarah Jessica Parker, tak prostě vidím Carrie Bradshaw a přesto nejede vlak. Schválně mi napište, pokud máte chvíli na našem WhatsAppu Rádia Čas, u kterých herců tohle máte, že prostě se ve vaší hlavě nedokážou vymanit z té dané role, protože je pro ně natolik typická. Já myslím, že zrovna Carrie Bradshaw a Sarah Jessica Parker, to je prostě perfektní příklad.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky v úterý se můžeme těšit na prosluněnou oblohu a vysoké teploty. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno s teplotami od 25 do 30 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 21 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Posloucháte Rádio Čas, doufám, že si užíváte pohodový den a my se pojďme podívat, kam si můžeme vyrazit na zábavu spojenou se sportem. No a určitě bych vás pozvala například na speciální zápas, který bude probíhat už dnes v Hangár Ostrava, kde vás čeká bohatý program, který je plný stanovišť s instruktory, budou tam různé možnosti, jak se vyřádit fyzicky, samozřejmě prověřit svou bystrost, veškeré své schopnosti a nebude chybět i spousta legrace, protože tam bude i lezecká legenda Adam Ondra, takže já věřím, že si to užijete plnými doušky.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: One Direction na vlnách Rádia Čas, no a my už máme 5:55, což znamená, že nás čekají zprávy ze světa i z domova, také informace ze silnic, to všechno pro vás má Marcelka a já jenom připomínám, kdyby tady náhodou byl někdo, kdo by chtěl nějaký originální dáreček či suvenýr, mrkněte na náš e-shop Rádia Čas Pohodák, kde vás čeká opravdu velké množství originálních dárků a mnoho z nich jsou upcyklované, tudíž vyrobené z našich banerů, takže můžete mít i ten pocit, že si nosíte sebou kousek historie.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Ranní espresso s Investonou.
3: Ve středu ráno přijde Jan Dragon, poradce představenstva, a Petr Jurča, key account manager ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Ranní espresso s Investonou.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí, a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
8: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě na Českobratrské ulici. Stále se tady odklízí následky dopravní nehody dvou osobních aut. A nehoda dvou vozidel komplikuje i provoz na Nádražní ulici ve Valašském Meziříčí. Na místě zasahují policisté. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Vláda v příštím roce nebude zdražovat cigarety a alkohol. Ostrava dostane novou sportovní halu a ve Zlínském kraji vyrostou první venkovské non-stop prodejny. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Vláda se zaměří na boj s černým trhem. Díky tomu se nebudou v příštím roce zvyšovat daně z cigaret, alkoholu ani hazardu. Sazby tak zůstanou stejné, protože opakované zdražování například tvrdého alkoholu už do státní kasy nepřineslo více peněz, ale lidé kvůli vysokým cenám začali nákupy omezovat. Resort chce proto více kontrolovat nelegální prodej a od roku 2027 plánuje nově zdanit například kratom.
1: Morava aktuálně.
8: Městský obvod Slezská Ostrava odstartoval výstavbu moderní sportovní haly. Novostavba za téměř 90 milionů korun nabídne prostor pro širokou škálu sportovních aktivit. A pokud vše půjde podle plánu, hotovo by mělo být na podzim příštího roku. Pokračuje mluvčí radnice Sandra Štrejlova.
9: Tělocvična, která přiléhala ke zdejší střední zdravotnické škole, byla již delší dobu kapacitně i technicky nevyhovující a v podstatě sloužila jen pro výuku tělocviku. Naším záměrem bylo vybudovat zde větší sportoviště, které by sloužilo místním spolkům, sportovním klubům i široké veřejnosti.
8: Ve Zlínském kraji vyrostou první venkovské non-stop prodejny, které lidem umožní nakupovat 24 hodin denně. Jako první si moderní samoobslužný systém vyzkouší obce Rudimov a Vítonice. Nové obchůdky nabídnou kromě potravin také kávomaty, terasy k posezení a nebo výdejny zásilek. Aby se v nich starší lidé nebáli nakupovat, v určité hodiny jim bude s technologiemi pomáhat klasická obsluha.
1: Rádio Čas, sport.
8: A obhájci titulu fotbalisté Slávie zahájí novou sezónu první ligy o víkendu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Sparta se představí v Brně proti Zbrojovce. Další ze spolufavoritů Plzeň bude pak hostit Liberec. Rozhodl o tom dnešní los Ligové fotbalové asociace. Počasí nám zítra nabídne slunečnou oblohu a taky vysoké teploty. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno s teplotami od 25 do 30 stupňů. Tolik další zprávy na slyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
10: Ta část, která ti dělala sofa, je moc hezká, malebná a hezky zakulacená. Což je lichotka. Potřebuješ překlad na to, že to byla lichotka?
11: Museli jsme mě rozdělit na části těla, aby ho mohli něco pochválit. A takhle to mám každý všední den mezi 6 a 9, no.
1: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a vzhledem k tomu, jaké máme období alias červen, tak to znamená, že tady probíhá naše soutěž Megaléto Rádia Čas. A to je vždycky velmi oblíbená záležitost, protože v rámci té vás dostaneme na úžasné akce. No a zrovna dneska soutěžíme o lístky na festival Ladná čeladná. Ten bude probíhat od 31.7. do 1.8. a bude tam opravdu spousta skvělých vystupujících, například Olympik, Pavel Čadek, Mucha, Kateřina Marie Tichá se svou Benjis, nebo třeba Aneta Langerová, Jana Kiršner, Kuba Mazuch a samozřejmě i spousta doprovodného programu. Nebudou chybět i všemožné věci pro děti. No a teď si pojďme říct onu důležitou věc. Co po vás budeme vlastně chtít? Až se ozve jingle Megaléto Rádia Čas, tak já budu chtít toho, kdo mi zavolá úplně první a řekne nám celou větu, která se dneska ozývala. Já doplním poslední slůvko, které je čas. A ten, kdo tedy poslouchal správně, tak ví, jak zní celá věta. Takže mi to prosím vás řekněte a já už se upřímně těším, kdo to bude a jak to nakonec dopadne, zdali se podaří lístky vyhrát. Rádio Čas.
1: Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a my už tady máme i astronomické léto od včerejška a to znamená, že tahle soutěž je v plném proudu a my vás dostaneme na ty nejlepší akce, které budou probíhat. No a ten, kdo se mi dneska dovolal jako první na výzvu, byla Brigita, zdravím vás.
1: Ne, pondělí odpoledne přeju.
0: Taky vás zdravíme, tak schválně, jestli jste poslouchala pozorně celé naše vysílání, tak mi teď správně řeknete tu větu a já doufám, držím palce, tak pojďte na to.
1: Tak doufám, že jsem to vychytala. Denně poslouchám Rádio Čas.
0: Paráda, skvěle, přesně to jsme chtěli slyšet a to znamená, že dostanete lístek na úžasný festival Ladná či Ladná, který bude probíhat od 31.7. do 1.8. a bude tam opravdu spousta skvělých hvězd. Já vám teď zkusím schválně některé z nich přečíst a vy mi řeknete, na koho se těšíte úplně nejvíc.
1: Aha,
0: bude tam Olympik, Mucha, Kateřina Marie Tichá se svou Benjis, Aneta Langerová, Jana Kirchner, tak schválně, kdo z tady těch vás třeba láká?
1: No, určitě všichni, ale nejvíc asi ten Olympik, legenda, Janička Kirchner taky, těšíme
0: Přesně.
1: se.
0: Stará dobrá klasika. No ano. Tak já přeju, ať si to maximálně užijete a odnesete si co nejvíce skvělých zážitků. Mějte se
1: hezky. Děkuji moc pěkně, děkuji, vy taky, hezký den.
0: Krásný den. No a samozřejmě soutěžit budeme i zítra, zase tam budeme mít nějaké stupenky na úžasnou akci a zase bude mít šanci další z vás. Takže pozorně poslouchejte naše vysílání, kde postupně opakujeme jednotlivá slůvka a díky tomu potom večer vždycky poskládáme celou větu, která pro vás bude vstupenkou na tu krásnou akci.
2: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas. Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
3: Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
2: Bereš nebo hraješ dál, ale pozor, když to přeženeš, box se zavře a ty odcházíš s nulou.
3: Rozhodni se správně.
2: Skřítkův poklad Rádia Čas.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Hity, které milujete.
6: Radio Čas. Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
7: To se ještě domluvíme.
8: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
9: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
8: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
9: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
10: Cashpoint. Rychlá změna valut bez poplatků. Směnárny v Ostravě. Avion Shopping Park, Globus, Nová Karolina, Futurum a ve Frýdku místku OC Frýda. Směnárny Cashpoint. Vždy atraktivní kurzy. sashpoint.cz.
11: Přijďte si užít havířovský čaj o 5. s Rádiem Čas. Ve středu 24. června od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
12: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
13: Obědovka Rádia Čas.
12: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
13: Když posloucháš, máš vyhráno.
12: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a podíváme se na chvíli na spánek, protože vědci zkoumali jednu důležitou věc, v jaké chvíli nejlépe spí muži, ženy a co to vlastně ovlivňuje. No a zjistili, že pánové spí úplně nejlépe ve chvíli, kdy vedle sebe mají ženu. A u žen, když dělali stejný výzkum, tak zjistili velmi zajímavé zjištění, že nejlépe spali ve chvíli, kdy vedle nich byl pes. Těžko říct, jak tahle statistika souvisí celkově s mnohými dalšími věcmi, ale je to rozhodně k zamyšlení.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky v úterý se můžeme těšit na prosluněnou oblohu a vysoké teploty. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno s teplotami od 25 do 30 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 21 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas.

Rádio Čas. Rádio Čas.

0: ladíte Rádio Čas. No a přátelé, máme tady pondělí, což znamená, že již zítra po 11. hodině poběží opět premiéra pořadu Jeste s rozumem, kterou má pod svým palcem Evča Rigler. Přičemž teď se bude probírat velmi, velmi zajímavé téma, a to konkrétně procházky, což navazuje i na chodící speciál, kde se dozvíte opravdu úplně všechno možné o chůzi. Dáme si teď takovou malou ukázku, ochutnávku, no a zítra si to můžete poslechnout v plné verzi.
1: Obyčejné svěžné procházky mají pro naše zdraví spoustu, ale spoustu benefitů. Jsou prevencí řady chronických onemocnění, no a bez nadsázky nám můžou prodloužit život. Chodit pěšky může kdokoliv, kdykoliv a v jakémkoliv věku. Klidně ráno po snídani, během dovolené, nebo hezky večer, romanticky u západu slunce. No a nespornou výhodou je i to, že k obyčejné procházce nepotřebujeme vůbec žádné speciální vybavení. Stačí pohodlné boty a chuť se jít projít. Jo a mimochodem, chůze taky posiluje imunitní systém a zlepšuje naše zažívání. Fyzickou aktivitou totiž podporujeme peristaltiku střev. A díky tomu dochází k rychlejšímu průchodu tráveniny tím naším zašívacím traktem. Takže zařaďte teď v létě pravidelné procházky do svého životního stylu, klidně i bosky v trávě, kolem vody nebo po lesních cestách, a uvidíte, že vaše trávení bude šlapat jako hodinky.
2: Perlivé od Vinia? To je spojení plné vína, svěžích bublinek a šťavnatých ovocných tónů. Vyzkoušíte perlivé jahodové, pomelo grep nebo mango? A ta chuť? Dokonalost. Pořádně vychlazené s pár kostkami ledu, to je ideální drink na letošní sezónu. Navíc ho koupíte v láhvi nebo v plechovce. S Víniem léto každý den.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
5: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
6: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
7: Yes. Rádio Čas. Hity, které miluji.

Rádio ČEZ je tady s vámi i při pondělním podvečeru, no a my se pomalu, ale jistě řídíme do finále. 18. hodina je za rohem, od mikrofonu se dnes už naposledy hlásí Terka Puperka a ráda bych se s vámi pomalu, ale jistě rozloučila. Přeji úspěšný start do nového týdne a hlavně do letního období, protože včera jsme tady měli oficiálně ten první den astronomického léta, takže užívejme plnými doušky, no a já se na vás budu těšit zase ve čtvrtek po 15. hodině. Mějte se krásně a hlavně držte si úsměv na tváři. Tak čau. Rádio ČEZ. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na Marka Ztraceného, Štěrkovnu Music Open, Brod 1995 a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, ktoré milujete. Čas.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuálně si řidiči dávejte pozor na dálnici D1 na 333. kilometru na trase Přerov-Ostrava. Kvůli porouchanému vozidlu se tady můžete i zdržet. Další komplikace v dopravě jsou také v Brně na Tuřanské ulici, kde policisté vyšetřují dopravní nehodu mezi osobním autem a motorkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Češi vzali útokem předčasné důchody. Moravskoslezský kraj podpoří podnikatele a na Jesenicku vznikla nová naučná stezka. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Zájem o předčasný důchod letos raketově roste. Lidé chtějí stihnout výhodnější podmínky. Za první tři měsíce roku si o něj zažádalo dvakrát více lidí než loni. Může za to nová úleva. Kdo odvedl pojištění za 45 let, tomu stát nově strhne z důchodu za dřívější odchod jen polovinu toho, co dříve. Lidé mají navíc strach, že vláda podmínky pro odchod do penze v budoucnu zase zpřísní.
0: Morava aktuálně.
4: Podnikání v Moravskoslezském kraji nabere další obrátky. Hejtmanství rozdělí miliony korun mezi desítky podnikatelů. A na co peníze firmy využijí, to už nám prozradila náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
5: Bylo podpořeno 44 projektů, respektive podnikatelů malých a středních firm, a to ve výši necelých 10 milionů korun. Podpora se týkala například vybavení nových technologií, různých projektů, testovacích zařízení a podobně. A je tam taky jedno inovativní řešení, které vychází z laboratoří do produkce, a to je protipožární nátěr.
4: Mezi úspěšnými žadateli jsou letos podniky z oblasti průmyslové produkce, potravinářství a nebo zdravého životního stylu. Na Jesenicku u jeskyně na Špičáku láká turisty nová naučná stezka. 6-kilometrová trasa je věnována době ledové a vede z obce Písečná přes údolí, skály a nánosy hornin. Na 9 zastaveních se zájemci seznámí s tím, jak krajinu před 500 000 let zásadně přetvořil tající severský ledovec. Pro cyklisty je na cestě připraveno i nové odpočívadlo.
0: Rádio Čas, sport.
4: A wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole 4letý zákaz činnosti. Obdržela tedy stejný trest jako v případě pozitivního testu. Proti rozhodnutí se může odvolat. V úterý můžeme očekávat prosluněnou oblohu a vysoké teploty. Většinou bude skoro jasno až polojasno s teplotami od 25 do 30 stupňů. Tolik zprávy v 18 hodin. Krásný podvečer.
0: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
6: Ta část, která ti dělala sofa, je moc hezká, malebná a hezky zakulacená. Což je lichotka. Potřebuješ překlad na to, že to byla lichotka?
7: Museli jsme mě rozdělit na části těla, abychom mohli něco pochválit. A takhle to mám každý všední den mezi 6 a 9, no.
0: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
8: Ano, přesně tak, na Rádiu Čas právě teď startuje Music Box Rádia Čas a protože je léto tady, tak já mám pro vás největší letní pecky z pomyslné pláže, zdraví Aleš Školubal. Tak já nasazuju ty pomyslné brýle, černé brýle a vám přeju stín nad hlavou, chlazený nápoj po ruce a Rádio Čas na doslech, protože tahle letní hudební jízda určitě bude stát za to. No a víte co, pojďme si sáhnout do svědomí a přiznat, že v pamých letních měsících většinou odhodíme stud, vlítneme na taneční parket, hned když uslyšíme nějaký letní megahit. Proto jsem pro vás zmapoval a vybral zaručeně ty nejchytlavější letní pecky. No a naše letní divokou jízdu rozjede Makaréna. V tomto případě známe i taneček, který v Makaréně patří. Milujou ho děti, dospělí a v 90. letech zažívala skutečný boom. Jinak Makaréna je španělské ženské jméno. A žena, se kterou to teď s námi, o býváku a s Music Boxem můžete roztancovat. I Lambáda voní sluníčkem, konec 80. bez ní, no nedokážu si představit. Litovka vznikla v roce 1989 a to díky francouzské skupině Kaoma. No a jak Lambádu tancovat, to je jednoduché. Ono se říká, dejme si do zadku tušku a na stěnu tělem, když tahle muzika bude hrát, opisujme osmičky. Já jdu do toho s vámi. Na Rádiu Čas ladíte Music Box a klidně, ať platí, volume doprava.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Na Rádiu Čas hladíte letní Music Box a v něm největší letní hity, takže nemůžu zapomenout na rozkošný pár. Tedy když John Travolta a Olivia Newton-John zpívají Summer Nights. Všichni mají chuť tančit a prožít nějakou to letní lásku, co si budem. Hitovka je z léta roku 1978 a americký týdeník Billboard ji zařadil na 9. místo v seznamu nejlepších letních hitů všech dob. I za mě palec nahoru, tohle to je 100% letní pecka. No a k tomu také portorický zpěvák Luis Fonsi. Song o milostném vztahu mezi mužem a ženou. Klip je natolik erotický, možná jste viděli, že ho některé televize dokonce zakázali pouštět. Někdo řekne, lehce ohraný, ale přiznejme si, že když Despacito hraje, budeme se houpat do rytmu. Přesně proto ho v klubech po celém světě hrají dodnes. Music Boxu Rádia Čas dneska, zásadní megahity léta. Zůstaňte s námi a na plné pecky.

0: Rádia Čas.
1: Na Rádiu Čas ladíte letní speciálku Music Boxu a mezi největší letní hitovky patří i Dragostea Dintej. Hit pobláznil celou Evropu. Ozone už sice neexistují, ale jejich slavná hitovka žije dál. A možná perlička, i když jde o moldavskou skupinu, zpívají rumunsky. Ale to není podstatné, stačí zavřít oči, představit si, že tancujete na křídlech letícího letadla a směr Karibik jako oni. Tak a létem voní i La Copa de la Vida. Ricky Martin naspíval pro fotbalový šampionát, byla to Francie. Já tuším, že to byl rok 1928. Kdo ten rok turnaj vyhrál, asi nevíme, ale song si budeme pamatovat ještě dlouho. Na Rádiu Čas ladíte Music Box a v něm největší letní hity všech dob. Tak se s námi klidně pohupujte do rytmu. Tahle muzika je prostě

0: Box Rádia Čas. Dobré ráno, Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Na páteční snídani přijde Lucie Baránková-Vilamová, náměstkyně primátora města Ostravy. Povídat si budeme o nových projektech v zoologické zahradě. Poslouchej po 8 hodině Rádio Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Cítíte to? Léto začíná u Hlučínského jezera.
9: Jedno z nejkrásnějších a nejdostupnějších přírodních koupališ v kraji zve na start letní sezóny.
8: Nová plovoucí mola, kompletní zázemí a výhodné ceny. Pro děti jsou v areálu hřiště, velká nafukovací trampolína a oplocené brouzdaliště.
9: Přijeďte si užít první letní dny na Hlučínské jezero.
8: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
10: Vítání slunce při Józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karvina.cz.
11: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
12: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
11: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
13: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
14: Music Box Rádia Čas. Dneska voní létem, jedeme ty největší letní pecky všech dob a tady nemůže chybět Mambo No. 5. Lubega zkoušel být rapperem, ale moc mu to nešlo, prostě mu to nevyšlo, a tak zkusil oprášit 50 let starou hitovku a dodal jí takový, no řekněme, popový kabát. Povedlo se, song je sice lehce nemravný, ale vtipný a se skleničkou v ruce si na něj rádi zatancujeme úplně všichni. A další letní megahit na scénu, Shaggy, nikdy příliš slavný nebyl. Zažil jen jediný vrchol své kariéry, a to v polovině 90. let. Letní singlovka Angels z něj udělala na pár let velikou hudební hvězdu. V roce 2009 byl dokonce 44. nejlépe se prodávajícím songem minulé dekády na britských ostrovech. Prodalo se ho několik milionů. Takže teď Lubega a Shaggy. A pokud to s Music Boxem Rádia Čas roztancujete, nemám nic proti, protože tyhle pecky, letní pecky, prostě neustojí.
15: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: je anorektička, ale Aqua to viděla úplně jinak, udělala největší letní flák vůbec a DJové se můžou stále přetrhnout v remixování téhleté pecky, třeba slavný David Guetta. No a co takhle, dát si i letní kečupový taneček, že jo, tak pojďme na něj, právě s ním do hitparád vtančili tři španělské krasavice, které dali do pohybu celý svět. La Sketchup o textu řekli, pokud nejste rodilí mluvčí, s námi si text nezaspíváte, protože slova tady padají jako střely z kulometu. Tak ale, Music Box Rádia Čas a v něm dneska ty největší letní pecky. A víte co? Zvu na taneční parket.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Rádia Čas.
1: Na Rádiu Čas letní speciál Music Boxu prostě jdeme do plavek, tančíme na rozpáleném písku a popíme mojito s ledem. No a tohle je další letní hit, který je nakažlivý a s rytmy mamby. Song natočil DJ Bobo jenom pro jeden slavný nápoj, ale hit parády si songu Chivava všimli. A do několika dnů se letní hitovka hrála snad ve všech rádiích v Evropě. Česko samozřejmě nevýjímaje. I když skladba vznikla takzvaně narychlo, já mám pocit, že se nahrávalo necelý týden, prodalo se ji na miliony. A teď borec nakonec. K největším letním hitům patří i Samba de Janeiro německé skupiny Belliny. Absolutně nadčasovka, přes 30 milionů zhlédnutí jen na YouTube. A plážovka, která vás roztancuje i dneska. Ať letošní léto tedy stojí za to, počasí přeje, dovolené výjdou a ty největší letní hity u toho nechybí. A nezapomeňte, Music Box Rádia Čas v premiéře v pondělí po 18. hodině a v repríze potom v neděli po 14. Otele Šešklubala, ať vás léto a muzika baví. A budu

0: Music Box Rádia Čas. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. EQ

0: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
1: Jdeme!
0: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ta část, která ti dělala sofa, je moc hezká, malebná a hezky zakulacená. Což je lichotka. Potřebuješ překlad na to, že to byla lichotka?
2: Museli jsme mě rozdělit na části těla, aby ho mohli něco pochválit. A takhle to mám každý všední den mezi 6 a 9, no. Rádio.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.

0: hledat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Takže děti chtějí vodu, ty sport a já trochu klidu. To máme složité.
2: Vlastně ne. Hlučínské jezero. Autokemp, koupání, sport, občerstvení i cyklostezka až k Polskému jezeru. Vše na jednom místě. Info, rezervace a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
3: Rádio Čas. Hity.

0: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
1: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz.

0: cyklistice.
1: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: otevírám výherní box.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
0: Odpočítávám. 3, 2, 1.
1: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
0: Tak co, jdeš do toho?
1: Skřítkův poklad, jedině na Rádiu Čas.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Ta část, která ti dělala sofa, je moc hezká, malebná a hezky zakulacená. Což je lichotka. Potřebuješ překlad na to, že to byla lichotka?
7: Museli jsme mě rozdělit na části těla, aby ho mohli něco pochválit. A takhle to mám každý všední den mezi 6 a 9, no.
1: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Čím to je, že mesiac so slnkom sa strieda, na zemi blahobyt a bieda.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
3: Radio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radimem a Lenkou.
1: Ta část, která ti dělala sofa, je moc hezká, malebná a hezky zakulacená. Což je lichotka. Potřebuješ překlad na to, že to byla lichotka?
2: Museli jsme mě rozdělit na části těla, abychom mohli něco pochválit. A takhle to mám každý všední den mezi 6 a 9, no. Rádio.

Pod povrchem. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Pod povrchem. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámem. S tím se stávají zatáčky, točí se světcem na strači.
0: Které milujete. Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ta část, která ti dělala sofa, je moc hezká, malebná a hezky zakulacená. Což je lichotka. Potřebuješ překlad na to, že to byla lichotka?
2: Museli jsme mě rozdělit na části těla, aby ho mohli něco pochválit. A takhle to mám každý všední den mezi 6 a 9, no.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Radio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Yes.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ta část, která ti dělala sofa, je moc hezká, malebná a hezky zakulacená. Což je lichotka. Potřebuješ překlad na to, že to byla lichotka?
2: Museli jsme mě rozdělit na části těla, abychom mohli něco pochválit. A takhle to mám každý všední den mezi 6 a 9, no.
0: Rádio

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Stojíme tu spolu, teču nám slzy, jestli to bude navždy, výpomře.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Já zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

Radio Čas.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar Aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marfo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas. I ty

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Když si jen tak jdu

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Radio Čas.